0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ako mladé dievča, už je to za nami.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četrou.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brejle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrt náplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty. Mm-hmm.
0: Pak to budeš prodávat.
1: To ne, já když tak rozdám.
0: Prodává vás někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda, když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači, i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jako by ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snědl půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnilý poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si oni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá, tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, kterýmu říkáme bílej scep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako... Vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak by si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A ono je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

byly světice, obouvej ústřevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Právě v Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru.

metru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohém unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvu lí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru Zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně. Protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Ale na Babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Ujte, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. A známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásil zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, muselo.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobili tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, velmi děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubů, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka hluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost, takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště, třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek. Že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře? A správná diagnóza se ne a nenajít.
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu do onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opásk, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně, ještě vedle toho založila pacientskou organizaci Ankavaskulitida.

0: a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
0: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuju i vám, paní doktorko Bednářová. A přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
3: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Galerie Klatovy Klenová bude od února řídit Michal Novotný. V Biskupkách na Rokycansku vznikne nová naučná stezka o trilobitech. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Jako zastupující říšský protektor se měl tvrdě vypořádat s Čechy. A dnes čekejte zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne vyjasnění a teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Kateřina Jiřincová. Galerie Klatovy Klenová bude mít od 1. února příštího roku nového ředitele. Bude jim Michal Novotný. Jeho jmenování schválila krajská rada. Jak dodává mluvčí hejtmanství Eva Mertlová, Michal Novotný má velmi dobré odborné renomé a velké profesní zkušenosti.
3: Michal Novotný působil například jako komisař českého a slovenského pavilonu na Bienále přímo v Benátkách. Má na kontě řadu velmi zajímavých výstav a také odborných publikací. V současné době působí jako ředitel sbírky umění po roce 1945 Národní galerie Praha. A ve výběrovém řízení Michal Novotný obstál v konkurenci dalších 7 uchazečů.
2: Stávající ředitelka Hana Kristová odchází z vedení galerie na vlastní žádost s ohledem na důchodový věk. V Biskupkách na Rokycansku bude nová naučná lesní stezka. Její vznik schválil krajský odbor životního prostředí. Musel totiž potvrdit, že víc než půl kilometru dlouhá stezka se 4 zastaveními a kaplí nezasahuje do území přírodní památky Biskupky a neporušuje tak zákon o ochraně přírody.
4: Krajský úřad doporučil na tabulích výslovně zdůraznit zákaz vykopávání a odnášení z kamenělin schráněného území. Trasa návštěvníkům přiblíží mimo jiné slavné paleontologické nálezy v oblasti Biskupek. Informační panely nabídnou podrobnosti o lokalitě i místních skamenělých trilobitech. Z Biskupek na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Den na to se oficiálně stal zastupujícím říšským protektorem a záhy začaly masové popravy a transporty. V období takzvané první Heydrichiády popravili nacisté na 500 českých vlastenců a odbojářů. Podle historika Jiřího Plachého Heydrich vystupoval jako árijský nadčlověk a byl považovaný za člověka bez soucitu. Zemřel v červnu 1942 na následky květnového atentátu. Rakouským úředníkům začne při práci se spisy pomáhat umělá inteligence. Přímo do elektronického systému státní správy ji vláda začne zavádět během příštích týdnů. Oznámil to státní tajemník pro digitalizaci Alexandr Prell. Cílem je zrychlit práci s velkým množstvím dokumentů. Sport. Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Reprezentace tak neuspěla při premiéře nového trenéra Santiho Denii. Šanci na první vítězství bude mít v úterý 29. září, kdy od 8:45 večer přivítá v Edenu Anglii.
1: Počasí.
2: Dnes ráno bude polojasno, v nízkých polohách lokálně mlhy, postupně i nízká oblačnost.

0: Během dopoledne pak čekejte jejich rozpouštění. Odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vár bude slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne až dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně by vás na silnicích v Plzeňském kraji nemělo zdržet nic mimořádného a hlášené nemáme v tuto chvíli ani žádné vážnější dopravní nehody. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, s Českým rozhlasem Plzeň máme neděli 27. září a pojďme si říct, co nás čeká v následujících minutách. Tak třeba seriál Tajemství technických památek, ten nás tentokrát zavede do lázeňského centra Karlových Varů. V těsné blízkosti Císařských lázní vede přes řeku Teplou gétová lávka se skrytou technickou zajímavostí. A zaměříme se taky na to, jak univerzity reagují na psychické potíže studentů. Podle nejnovějšího monitoringu Národního ústavu duševního zdraví je řeší tisíce vysokoškoláků. Ještě předtím vám ale zahrajeme vaše oblíbené písničky, třeba od Hany Zagorové nebo Anika. Příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: Tajemství technických památek.
1: Gétova lávka v Karlových Varech je 20 metrů dlouhý a přes 3 metry široký most pro pěší přes řeku Teplou. Ocelová konstrukce s kovaným ozdobným zábradlím, která spojuje Císařské lázně s Gétovou stezkou, je replikou původní lávky z 19. století. Více prozradí památkář Karel Hamburger.
2: Gétova lávka byla postavena v roce 1892. Bylo to v reakci na devastující povodeň, která postihla Karlovy Vary v roce 1890.
3: Povodeň toho roku zdevastovala zástavbu v lázeňském jádru Karlových Varů. Poškodila stovky domů a desítky lávek a mostů.
2: V reakci na to ty nové mostní díla, respektive ty pěší lávky, byly řešeny se sklápěcím mechanismem zábradlí a byly prováděny již z tehdy nastupujících progresivnějších materiálů, jako byla litina a ocel.
3: A právě z ocele a litinových prvků vznikla jak lávka postavená na konci 19. století, tak její současná velmi zdařilá replika, které nechybí sklopné zábradlí, popisuje památkář Karel Hamburger.
2: Sklápěcí mechanismus zábradlí sestává z podélných a příčných kloubů. Ty příčné klouby ty držely konzoly, které se musely odjistit. Následně teda ta zábradlí byla sklopná, sklápila se dovnitř na tu mostovku a byl to způsob jakési protipovodňové odolnosti té lávky, aby nezadržovala v případě povodní naplaveniny a nebyla právě stržena tím proudem. A pokud by k té povodni došlo, tak by se voda přelévala přes mostovku a to zábradlí by netvořilo bariéru, protože bylo v té době sklopeno do prostě ležaté polohy.
4: Uvidíme to odsud.
2: Když se nakloníme přes zábradlí, vidíme tu volutovou konzolu. Pod ní je ten příčný kloub, který se odjistil. Ta konzola se sklopila a následně bylo možno zábradlí sklopit směrem na mostovku. To zajišťoval tento podélný kloub. Ten sklápěcí mechanismus je funkční, jde o jednu ze dvou takto dochovaných záležitostí v Karlových Varech. Další sklopné zábradlí je dochováno na Labického lávce, takže tu máme dva příklady sklopných zábradlí. Je to technická finesa, která se používá i v současnosti na právě nově postavená trojská lávka, kde toto řešení bylo zopakováno.
3: Přestože jsou sklopná zábradlí funkční, od roku 1937, kdy byla zprovozněná přehrada na Březové, záplavy Karlovým Varům nehrozí. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes bude ráno polojasno, v nízkých polohách lokálně mlhy, postupně i nízká oblačnost. Odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Vád bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne až dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To byl Miraj v éteru Českého rozhlasu Plzeň. Začíná nový akademický rok. Vysokoškolákům se rozjíždějí přednášky, semináře a postupně i přípravy na zkoušky. Takový režim může být náročný na psychiku. Podle nejnovějšího šetření Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýkali 4 z 10 studentů, kteří v něm odpovídali. Na univerzitách proto fungují poradenská pracoviště, která studentům nabízejí psychologickou i další pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na Vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí. Studium mu na jednu stranu pomáhá.
1: Ale zároveň pak je to náročné, že třeba člověk se nesetká vždycky s porozuměním, když třeba se omluví z hodiny relativně pozdě a napíše, že je mu blbě, protože nechce jako psát nebo se třeba bojí, nebo já si třeba jako nemyslím, že by nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
2: Některým vyučujícím se ale svěřil a pochopili ho. Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká přes 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
3: Častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Šetření se zúčastnilo skoro 19 000 studentů, ale není reprezentativní.
3: Na druhou stranu musíme říct, že vlastně ta míra, kolik těch studentů vlastně reportuje nějaký zvýšený indikátory, je celkem jako pro nás vyšší, než bychom chtěli.
2: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou i další podporu, říká Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
4: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
2: Poradenská pracoviště navíc studenty v případě potřeby nasměrují na další odbornou pomoc, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
5: Je důležité rozlišit rozdíl mezi psychologickým poradenstvím na vysoké škole a službami krizových center. V různých případech se právě na tato centra obracíme.
2: Řada studentů ale pomoc vůbec nevyhledá. Často proto, že své potíže nepovažují za dost vážné nebo mají pocit, že by je měli zvládnout sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Čtyři české národní parky budou nově vystupovat pod společnou značkou. Nové logo představili včera národní parky Šumava, Krkonoše, Podyjí a České Švýcarsko. Jejich vlastní loga ale zůstanou dál v platnosti. Společný symbol budou parky používat při prezentaci témat, která je spojují, a při ochraně přírody. Ředitelství silnic a dálnic přesně před rokem plně zprovoznilo upravenou turbookružní křižovatku v Plzni u Makra. Vytížený dopravní úzel doplnili semafory a také bariéry mezi pruhy. Cílem úprav bylo navýšit kapacitu i bezpečnost křižovatky. Podle policie počet dopravních nehod skutečně klesl. Státní památky jsou dnes opět přístupné zdarma, vstupenky ale bylo nutné si rezervovat předem a většinou už jsou kapacity obsazené. Naopak nestátní památky fungují v běžném provozu a bez omezení. Na zimním stadionu v Rokycanech dnes začíná sezóna volného nedělního bruslení, a to v čase od 17 hodin do 18.30. Jak píše město Rokycany na svém webu, mimořádný termín je připravený na sváteční pondělí 28. září, kdy si veřejnost může přijít zabruslit od 10.30 do 12 hodin. Čeští fotbalisté vstoupili do Ligy národů porážkou 1-2 s Chorvatskem. Dalším soupeřem českého týmu bude Anglie, se kterou se utká v úterý opět v pražském Edenu. Dnes se hraje páté kolo hokejové extraligy. Plzeň přivítá Hradec Králové. Začátek duelu je v 16 hodin a 30 minut. A ještě dnešní počasí. Zpočátku čekejte v nižších polohách mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kvůli stavbě nového vodovodu jsou v Kyšicích na Plzeňsku částečně uzavřené ulice Dýšinská a Náves. Místem se projíždí kyvadlově jedním pruhem. Omezení potrvá do 9. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a Kateřina Jiřincová. Mám tu pro vás pozvánku na dnešní dopoledne. V pořadu Pochoutkový rok vás čeká recept, který se podle poroty stal druhým nejlepším v roce 2025. Herečka Naďa Konvalinková bude péct legendární chodské koláče. Kromě toho si taky připomeneme, jak jsme s vámi oslavili 10. narozeniny Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, třeba i s šéfkuchařem Janem Punčochářem. Víc uslyšíte po 10. hodině v našem vysílání. Teď Pavel Bobek.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Vladimír Bernášek si povídal s herečkou Stelou Zázvorkovou. Snad i vás pobaví její vyprávění o čtyřnohých kamarádech.
2: Vy neustále i sledujete denní tisk. Když jsem byl u vás, tak jste mi četla z novin, dokonce z amerických.
3: Ježi, to bylo o tom psovi. No jo, no to jsou krásné věci tam, to je nádhera, protože tam je napsáno, že paní, která vede společenskou rubriku, dostala se jí do ruky taková záležitost v novinách, kde si stěžuje majitel pejska, co se mu stalo za příkoří, když vlastně v dobách, kdy mu bylo 9 let, tak tomu psovi dal jméno Sex. A postupem doby, že se mu to tedy vymstilo velice. A sice taky tím, že když šel poprvé tomu psovi dávat licenci, že jo, já nevím, jak se tomu říká tady u nás, licenci, tak šel na ten úřad a tam tomu úředníkovi říkal, že chce přihlásit Sex, a on mu říkal, no to, že přihlašovat nikterak nemusí, že si jenom musí dávat pozor, aby tím nenarušoval pochopitelně okolí, a on říkal, no ne, já mám Sex od 9 let, a on říkal, vy jste musel být pěkný dítě, tedy, jo, že no. No a pak nakonec dospěl k tomu, že je to pes, dobře, no. A on se velice brzy oženil, takže on měl toho psa už 10 let, no a když potom jel na svatební cestu, tak žádal pokoj pro sebe a pro svoji manželku a zvláštní pokojíček pro Sex. A ten úředník mu řekl, koukejte, dokud budete platit pořádně svoje účty, tak my se vůbec nestaráme o to, co v pokoji děláte. Můžete mít jeden pokoj, klidně. A on řekl, ne, podívejte se, já bych to nežádal, ale on mě Sex v noci budí. A ten recepční mu povídal, to já mám stejný problém. No. Když se potom s tou svou ženou za chvilku rozváděl, tak argumentoval tím, že chce toho psa, protože on už měl Sex ještě před manželstvím, a soudce se na něj rozkřikl. My nejsme žádná zpovědnice. Vraťte se zase zpátky k tématu a nezatěžujte nás takovýhlema řečma tady. Takže zkrátka je pravda, že on s tím Sexem takovýhle blbosti nemá člověk dělat. Já jsem jednou svoji přítelkyni, když se jí narodilo štěně boxerka a ona byla B, že jo, předtím měla Ačko a teď to byla B, tak ona jí chtěla dát jméno Bída. Já jsem říkala, no to prosím tě nedělej, to je taková hloupost, a to jsem ještě nečetla tenhle ten článek, že? Ale věděla jsem, co se stalo Ladislavovi Trojanovi, který dostal na Silvestra od svých mladí, teda od svého syna do úschovy, protože oni chtěli jít někam na nějaký určitý, aby oslavili Silvestra, tak mu dali psa, aby ho venčil. A ten pes se jmenuje Halama, protože on je takovej, díkej, no prostě Halama. A on bydlí v Podolí a na toho Silvestra tam byla taková mlha nějaká, že nebylo moc vidět, a on toho psa pustil z vodítka. No a pes mu najednou v té mlze zmizel. A on zval, Halamo, Halamo, Halamo. A najednou z té mlze se ozval, ještě jednou řekneš Halamo a rozbiju ti držku.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes ráno bude polojasno, v nízkých polohách místy mlhy, postupně i nízká oblačnost. Odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Vád bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne až dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Pokračuje víkend otevřených ateliérů. Umělci v Plzni a okolí otevírají svá tvůrčí místa návštěvníkům. Nabízí také ukázky výtvarných technik i možnost osobních rozhovorů. Ateliéry jsou otevřené od 14 do 20 hodin. Seznam zapojených ateliérů najdete na webových stránkách otevřeneateliéry.cz. Milovníci opery můžou zajít do Velkého divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni na Figarovu svatbu aneb Bláznivý den. Komedie plná záměn, intrik a milostných zápletek začíná v 17 hodin. Pro rodiny s dětmi je připravený balet Princezna se zlatou hvězdou. Taneční verze známé pohádky o souboji dobra se zlem začíná ve 14 hodin na malé scéně divadla Josefa Kajetána Tyla. Ve 14 hodin můžete vyrazit také na novou scénu, na muzikál Drákula. Slavný příběh o transylvánském knížeti se odehraje odpoledne a znovu večer od 19 hodin. A podzimní koncert na Tachovském zámku nabízí komorní hudbu i sólový zpěv. Začíná v 17 hodin a vystoupí Beethoven Trio Praha spolu se sopranistkou Karolínou Janů.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda. S provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeň by v této sezóně mohlo navštívit stejné množství lidí jako loni. Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. A dnes čekejte polojasno, odpoledne vyjasnění, teploty do 23 stupňů. Pěkné ráno, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Dnes je Světový den turismu. Plzeň předpokládá podobně úspěšnou návštěvnickou sezónu jako loni. Těžila mimo jiné z kulatých výročí plzeňské zoo i loutky Hurvínka. Návštěvnost neovlivnily ani práce na rekonstrukci náměstí Republiky. Pokračuje Helena Mařanová z městské společnosti Plzeň Turismus.
5: My podle dat z prvního pololetí, kdy ta návštěvnost Plzně byla o malinko lepší než v loňském roce, předpokládáme, že ta sezóna bude obdobná. Loni do Plzně přijelo 310 tisíc turistů, kteří jste zdávali více než 550 tisíc nocí a zároveň mluvíme asi o 2 milionech jednodenních návštěvníků.
4: V Plzni začala stavba dalšího úseku stezky pro pěší a cyklisty z Dolního Velkýše směrem na Malesice. Víc než kilometr dlouhá nová stezka vejde město na 4,5 milionu korun. Hotová má být do konce října. Pokračuje Hana Josefová z plzeňského magistrátu.
6: V letošním roce jsme otevřeli cyklostezku z Malesic až k hranici katastru města Plzně. Teď na ní chceme navázat krátkým propojením do Dolního Vlkýše. Tím se cesty a stezky na stranu k Chotíkovu a Krkavci propojí. Stezky využívají pěší i cyklisté, kteří se díky nim mohou vyhnout frekventovaným silnicím.
4: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
7: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
4: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Sport. Čeští fotbalisté při premiéře trenéra Santiho Deny prohráli v Lize národů s Chorvatskem 1-2. Další utkání budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivre už 2. medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Češi tak zakončili evropský šampionát se 7 medailemi. Vedle Kneblové a Nováka se na nich podíleli také Jakub Krejčí, Lukáš Kratochvíl, Jiří Prskavec a České hlídky.
3: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku polojasno, v nižších polohách ojedinělé mlhy. Během odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne až dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodaj.

0: českém webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S omezením provozu počítejte mezi Lipkovem a Slavikovicemi na Domažlicku. Kvůli opravě vozovky je silnice uzavřená. Objížďka je značena, omezení potrvá do 21. října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po šesté hodině je neděle 27. září a svátek má Jonáš. Toto jméno pochází z hebrejštiny a v překladu znamená holub. Přeneseně ho ale vykládáme také jako volný, jako pták. Narozeniny dnes slaví herečka Ivana Chýlková, zpěvák David Koller, zpěvačka Monika Absolonová, americká herečka Gwyneth Paltrow nebo třeba britský spisovatel Irwin Welsh. S vámi je i dál Český rozhlas Plzeň. Hezké ráno.
0: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: To byli Beatles, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Za chvilku se budeme věnovat fotbalu. Španělský trenér Santi Denia má za sebou zápasovou premiéru u české fotbalové reprezentace. I přes porážku s Chorvatskem hráče pochválil. Nejdřív ale krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude polojasno, v nízkých polohách místy mlhy, postupně i nízká oblačnost. Odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Vát bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne až dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Těžcí soupeři cíl rozvíjet českou fotbalovou reprezentaci. Španělský trenér Santi Denia začal svoji misi u národního týmu. Zápasovou premiéru si odbyl v Praze proti Chorvatsku v Lize národů. I přes porážku 1-2 ukázal souboj s předním evropským celkem a spolupráce by mohla fungovat.
1: Fotbalisté se dočkali děkovačky z fanoušky a taky pochvaly od trenéra Denii, který věří, že se bude národní tým dál zlepšovat.
2: S výsledkem nejsme spokojeni, to je jasné, ale nemáme pochybnosti o správné cestě, pokud jde o rozvoj, o hlavní myšlenku a o přístup hráčů. V této chvíli si myslím, že je nejdůležitější, aby hráči byli přesvědčeni o celém procesu a jeho vývoji.
1: Už v prvním utkání jen po 5 dnech společných tréninků bylo vidět, na čem se převážně španělský trenérský tým snaží s reprezentací pracovat. Kombinační fotbal, přímočarost, odvaha hrát.
3: Myslím si, že jako celkově ta natura, že chtějí spíš hrát po zemi, krátké přihrávky, ale říkám, na to je brzo a myslím si, že všechno tady toto potřebuje čas.
1: Říkal obránce Jiří Sláma, jeden z debitantů v českém týmu. Santi Denia postavil i další 3 úplné nováčky. Do hry šel v základní sestavě i nejmladší hráč v aktuálním kádru, 22-letý křídelník Lukáš Ambros.
4: Máme dobré základy a potřebujeme teď prostě se sehrát a dostat to všechno do sebe.
1: Trenér Denia dává důraz i na lidskou stránku spolupráce. Mluvil o tom třeba golman Lukáš Horníček, který odchytal první zápas v éře španělského kouče.
5: Myslím, že Santino nastal dobrou atmosféru a zároveň kluci si sedli. Myslím si, že všichni se bavíme s každým a jsme taková dobrá parta, jak on říká, rodina a bojujeme jeden za druhýho. A myslím, že tohle je takový to, co jsme si měli držet, měl se tam pokračovat až do konce tady Ligy národů a popřípadě dál do budoucnosti.
1: Další těžkou prověrku zažijí čeští fotbalisté v úterý, znovu v Praze proti Anglii. Z Edenu Mirko Vasič, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Krušných horách skončil největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek pěších trast prošlo až 2000 lidí. V Plzni a na dalších 20 míst v regionu dnes pokračuje víkend otevřených ateliérů. Výstavy, ukázky práce umělců nebo jízda uměleckou tramvají jsou zdarma. Přehled přístupných míst najdou zájemci na webových stránkách akce. Nebílovští ovocnáři dnes pořádají 17. ročník slavností jablek. Připravené jsou prohlídky sadů, výstava zemědělské techniky a také prodej regionálních potravin i místního ovoce. Slavnosti jablek v Nebílovech je možné navštívit od 11 do 18 hodin. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Doprovodí je koncerty, výstavy nebo programy pro rodiny s dětmi. Lidé se tak můžou potkat s pracovníky i dobrovolníky a můžou se podívat, jak zařízení pro lidi v nouzi fungují a komu pomáhají. Doprovodné akce jsou naplánované na celé období přelomu září a října. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Další utkání budou hrát v úterý znovu v Praze proti Anglii. Plzeňské hokejisty dnes čeká 5. kolo extraligy. Tentokrát doma od 16:30 přivítají Hradec Králové. A dnes bude zpočátku polojasno, v nižších polohách ojedinělé mlhy. Během odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte na dálnici D5 ve směru na Rozvadov kolem 100. kilometru nedaleko sjezdu na Heřmanovu huť v místě zúžení. Tvoří se tam zhruba kilometrová kolona, počítejte se zdržením a jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zprávy měla Kateřina Jiřincová, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jaká domácí práce dětem nejvíc vadí? Na to se ptal Stanislav Jurík. Odpovědi našich malých respondentů uslyšíte už za chvíli v pořadu Ahoj rádio. Teď Michal David. Hezké ráno.

0: Jaká domácí práce vám nejvíc vadí?
1: Mejt nádobí,
2: luxovat,
3: uklízet,
4: pomáhat mamice nákupem,
5: vytírat, utírat prach,
6: vyklízet myčku,
7: vynášet koš,
8: věšení na věšák,
9: uklízet nádobí,
10: čistit záchod,
11: nenevadí sametat,
12: nebaví učení.

0: byla Tereza Mašková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Nejdřív si ale pojďme říct, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude polojasno, v nízkých polohách místy mlhy, postupně i nízká oblačnost. Odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Vát bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne až dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Na upravené okružní křižovatce v Plzni u Makra za rok provozu výrazně ubylo dopravních nehod. Svatováclavská pouť v Žinkovech letos láká na mimořádné prohlídky středověké zvonice. A dnes čekejte polojasno, odpoledne vyjasnění, teploty do 23 stupňů. Příjemné nedělní ráno vám přeje Kateřina Jiřincová. Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice. Ředitelství silnic a dálnic přesně před rokem plně zprovoznilo upravenou turbookružní křižovatku v Plzni u Makra. Vytížený dopravní úzel doplnili semafory a také bariéry mezi pruhy. Cílem úprav bylo navýšit kapacitu i bezpečnost křižovatky. Podle policie počet dopravních nehod skutečně klesl, říká policejní mluvčí Michaela Reindlová.
3: V období před rekonstrukcí, tedy od 1. září 2023 do 27. září roku 2024, policisté evidovali celkem 20 dopravních nehod. V době rekonstrukce jednotky dopravních nehod a po znovu otevření křižovatky do konce srpna letošního roku policisté evidovali celkem 7 dopravních nehod. V 6 případech se nehody obešly bez zranění, v jednom případě došlo k lehčímu zranění.
2: Ještě dnes je možné v Žinkovech na jižním Plzeňsku přijít na tradiční svatováclavskou pouť. V areálu kostela je připravený bohatý program a výjimečně přístupná je i kostelní zvonice se středověkým zvonem, říká za pořadatele Jiří Stehlík.
4: Zcela výjimečně bude přístupná zvonice kostela i se středověkým zvonem. Nebude chybět ani jarmareční tržiště. Kluky všeho věku natchnou šermířské boje a ukázky použití zbraní. K vidění bude historická módní přehlídka od rané gotiky po počátek 20. století.
2: Svatováclavská pouť v Žinkovech se i dnes koná od 10 do 4:30 odpoledne. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci při slavnostním zakončení festivalu vložili do památníku stovky kamenů. Pokračuje ambasadorka festivalu Zdeňka Šredlová.
5: Vyzvali jsme všechny účastníky turistického festivalu Eurorando, aby ze svých domovů přivezli kámen, který vloží právě do toho kamenného srdce, a to tady zůstane na památku této akce. A samozřejmě je to i motivace k tomu, aby se sem lidé vraceli i v následujících letech a podívali se, jak kameny přibývají. Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli první zápas pod vedením nového trenéra Španěla Santiho Denii. V Lize národů podlehli v pražském Edenu Chorvatům 1-2. České tenistky dnes zabojují o triumf v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí v 11 hodin našeho času proti Ukrajině. Češky můžou získat 12. trofej v historii a první po 8 letech.
1: Počasí.
2: Dnes bude zpočátku polojasno, v nižších polohách ojediněle mlhy. Během odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne až dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V tuto chvíli se v plzeňském kraji jezdí bez nehod a provoz je klidný. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré ráno, s vámi je i nadále Český rozhlas.

0: Plzeň. 50% ztráty na kukuřici budou mít letos oproti minulému roku zemědělci ve Staňkově na Domažlicku. Může za to sucho. Podrobnosti přidáme za chvilku. Ještě předtím se můžete těšit na dnešní kalendárium, které si pro vás připravil Petr Jungmann. Uslyšíte v něm například o vysokorychlostních vlacích TGV. Já vám přeji krásnou neděli a příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: sheets.
1: They ain't gonna hurt Panthers.
2: I have a dream.
0: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stané právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
6: Voilà.
5: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší vám všem.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, bylo 7:45 a to je čas na aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: A víc už nám řekne meteoroložka Jana Adamovská. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak jak to venku momentálně vypadá a jaké počasí nás čeká během dne?
2: Tak během noci nám částečně přibyla oblačnost, momentálně je polojasno, mlh se ale vytvořilo jen minimum. Teploty ty klesly až ke 2 stupňům a opět se objevily i přízemní mrazíky. Momentálně se ty teploty v regionu pohybují od 2 do 5 stupňů, ale na horách tam je ve vrcholových partiích až 12. A ten den bude opět slunečný a teplý, ráno a dopoledne bude polojasné, během odpoledne nám pak bude oblačnost ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty budou stoupat ke 23 stupňům, na horách bude 17 až 20 a vítr ten bude foukat jen slabý, proměnlivý nebo od východu až jihovýchodu.
0: Tolik meteoroložka Jana Adamovská. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Čeští zemědělci v těchto dnech sklízejí z polí kukuřici. Podle odhadu Českého statistického úřadu ale budou letošní výnosy oproti loňsku až o 20% horší. Důvodem je sucho, horké letní počasí a nedostatek vody, bez které kukuřice špatně vzešla a nemohla se dobře vyvíjet. Situace se ale liší místo od místa. Například zemědělci ve Staňkově na Domažlicku odhadují ztráty až kolem 50%.
1: Jsme na poli vedle Osvračína. Naše kukuřice jakoby je nevyrovnaná. Je to díky přísušku, který přišel pro letošní rok.
2: Ukazuje mi agronom Michal Hajs.
1: Tady ta kukuřice, kde jsme, je jedna z těch průměrnějších. Jsou i horší.
2: Ta kukuřice, která není moc vysoká, je taková hubená.
1: Letošní počasí se projevilo, dá se říct, že vlastně ta rostlina je nevyrovnaná. Palice jsou nedozrálí, prostě jsou úplně malí, je jich málo, je tam průměru jedna, tu a tam dvě. Když jsou tam dvě, tak druhá je úplně nedovyvinutá. Běžin je, že prostě rostlina má přes 2,5 metru, palice jsou tam dvě, palice je dojetá až do špičky. To bych řekl, že asi je tak nějak optimální stav.
2: A ten teda letos moc není.
1: Ten letos určitě není. Jo, letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny. Jo, takže myslím si, že letos je to tak o 50% horší než kdykoliv jindy. Určitě je to tím přísuškem. Jo, 100% to tak je.
2: Na co vy vlastně tu kukuřici používáte?
1: My používáme hlavně na siláž. Jo, na siláž pro dobytek, pro bioplynku.
2: No a budete mít dost krmiva pro dobytek?
1: Když jsem to teď počítal, tak si myslím, že bychom měli určitě víc, ale radši se jistíme tím, že máme osyty jílky, dali jsme o 30% víc žita, takže nahraďme to synéží.
2: A ten výnos odhadujete jak, celkový výnos?
1: 50% mínus, takže budeme muset o nějakých cirka 10% navýšit. Uvidíme po dalším jaru. Kdyby takový bylo nadbytek, tak si myslím, že se prodá bez problému.
2: Spokojeni nejsou ani zemědělci ve Štichovicích na severním Plzeňsku. Kukuřici jim tam částečně zničila divoká prasata a jelen sika. Zbytek zavinilo počasí, potvrzuje předseda družstva Václav Bulín.
3: Kukuřice dopadla špatně, ty palice nejsou, nebo jsou špatný. A i ta sušina, ten habitus té rostliny byl suchý, takže ten rok přežijeme, ale kvalita dobrá nebyla. A samozřejmě i to množství bylo menší.
2: I tady plánují příští rok vysít kukuřici na více plochách než letos. Z Plzeňska a z Domažlicka Martina Klímová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň dokončila rekonstrukci městského domu v Támově ulici. Z původně nevyhovujícího objektu vzniklo 6 moderních bytů s regulovaným nájemným, které jsou určeny lidem v bytové nouzi. Město o tom informuje na svém webu. Nabídka bytů byla zveřejněna na webu města v červenci letošního roku a všech 6 bytů už má své nájemníky. Státní památky jsou dnes opět přístupné zdarma. Vstupenky ale bylo nutné si rezervovat předem a většinou už jsou kapacity obsazené. Naopak nestátní památky fungují v běžném provozu a bez omezení. Na zimním stadionu v Rokycanech dnes začíná sezóna volného nedělního bruslení, a to od 17 hodin do 18.30. Jak se píše na webu města Rokycany, mimořádný termín je připravený i na sváteční pondělí 28. září, kdy si veřejnost může přijít zabruslet od 10.30 do 12 hodin. Už jen pár dní zbývá na podání žádosti o papírové oznámení o valorizaci důchodu. Ta se podává České správě sociálního zabezpečení nejpozději 30. září. Lidé ji můžou poslat poštou nebo osobně donést na pobočku správy. Je ale možné ji vyřídit i online, a to na e-portálu ČSSZ. Pokud už lidé o papírové oznámení žádali, nemusí to dělat znovu. Čeští fotbalisté vstoupili do Ligy národů porážkou 1-2 s Chorvatskem. Dalším soupeřem českého týmu bude Anglie, se kterou se utká v úterý opět v pražském Edenu. Dnes se hraje 5. kolo hokejové extraligy. Plzeňská Škodovka v 16.30 přivítá Mountfield Hradec Králové. A ještě dnešní počasí. Zpočátku čekejte polojasno, ojedinělé mlhy, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Stavební práce omezují provoz v Kladrubech na Tachovsku v Milavské ulici. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený, omezení potrvá do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl osmé zprávy měla Kateřina Jiřincová, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Další díl seriálu Můj kraj nás zavede do starého Plzence. Právě tam žije písničkář, muzikant a textař Jaroslav Samson Lenk. Víc uslyšíte už za chvíli v našem vysílání. Do té doby vám zaspívá Valdemar Matuška anebo Richard Miller. Krásné a pohodové ráno.
3: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: seriál o rodácích a osobnostech západních Čech.
1: Muzikant, skladatel, textař a zpěvák Jaroslav Samson Lenk patří mezi legendy české folkové scény. Má za sebou mnoho vydaných alb a také spoustu ocenění, především sporty. Do jeho domu u řeky ve Starém Plzenci se za ním vydal kolega Roman Stupka.
2: Tak tady by to mělo být. Tady je dokonce zvonek. Zvoní to.
3: Dobrej, pojďte dále.
2: Zdravím, Roman Stupka.
3: Dobrý den, Lenk Jaroslav.
2: Tak půjdem dál.
3: Pojďte dále, pojďte.
2: Je to tady divočina tady trochu.
3: No, je to tak na samotě u lesa ve městě.
2: Tak Samsone, proč zrovna Starý Plzenec vás tolik uchvádila tohleto místo?
3: No, my jsme tady druhý nejstarší rod v Plzenci, Lenkové. Před náma jsou jenom císařové. A je to i tady v místní vlastně kronice zaneseno. A ty moji předkové, co sem přišli, tak jeden z nich kázal s mistrem Janem v Rokycanu, to bylo takže před Husity jsme se nedostali, pak oni všechno spálili. No a jinak tady bylo 8 kostelí a tam byl František Lenk, ten tady kázal a ostatní. Takže oni se tady všichni byli tak trošku u víry, trošku kazatelé, někteří byli u českobratrských, někteří byli u katolíků.
2: No, že z vás nebyl taky kněz?
3: Ne, to jsem nechtěl. Já jsem radši nezávislý písničkář, protože to je daleko lepší.
2: Ale pozor, vy jste vyučený truhlář, pokud vím.
3: Já jsem vyučený truhlář v Lišově.
2: No a tady jste to nějakým způsobem upravoval?
3: Teď to dělají spíš fakt truhlázy. Jak jsem za ty leta nedělal truhlazinu, jsem ji nedělal 40 let, tak se změnily stroje i věci a já jsem vlezl do truhlářský dílny. Já jsem tam nepoznával některé věci vůbec.
2: No já jsem se doslechl, že prý máte v obýváku bazén, je to pravda?
3: Mám nahoře.
2: No a víte, co by řekla Milada Ješková ve filmu Kulový blesk?
3: To nevím.
2: A mohla bych ho vidět? Vystoupáme po těch schodech. Tak z toho neslít.
3: To neslítěte. Pojďte dá, tady to je.
2: No jo, bazénik. Se šplouchá.
3: Ten normálně má se...
2: No a tam se vejdete?
3: No bohatě, tam se vejdou 4 lidi. Kdybych chtěl, nikdo mi volá.
2: Tak Samsonu, vy mi připadáte jako bytostný optimista. Já celoživotní se. Bytostný optimista. Tak mě zajímá, jestli vás vůbec dokáže něco naštvat.
3: Tak občas jo, jako nespolehlivost kolegů třeba, nebo když věci nejsou tak, jak jsme si je domluvili, tak to mě naštve. Ale já jsem sangvinik, já se naštvu, za chvíli o tom nevím, a ještě jsem zvědavej. Tak já většinou to tak jako pominu, že jim to nakonec odpustím. Říkám, jsou to blbci, no tak co?

0: Vás mimo jiné proslavili také texty a písničky k večerníčkům tedy. No a viděl jste vůbec ta zvířátka, o kterých jsou ty písničky?
1: Vždycky jsem je viděl.
0: Vytrýska, médi, všechny.
1: Já třeba, když jsme dělali médi, tak jsem pochopil, že to je jako kdybych psal bavorský mateník, jo, tak je že on se jak zdánlivě motá, ale dovede být velmi rychlej ten medvěd, když chce. A on se tak jako potácí.

0: Samsone, jak jsem se tak díval, tak vy jste na hudební scéně už skoro 50 nebo přes 50 let, je to tak?
1: 50 skoro, no.
0: No tak bude nějaká oslava té 50. Dělávají to kapely.
1: Vlastník Redl nedávno dělal oslavu, že je 50 let na jevišti, jenže já jsem se na jevišti narodil. Moji rodiče na Voseku u Rokycan zprivatizovali, koupili od Stejný Karla pódium v hospodě, kde se hrávalo divadlo a udělali z toho byt. Tam jsem se narodil já, jo, tam přijezli z porodnice, tady z Plzně.
0: Takže vy jste na scéně skoro 70 let.
1: Já jsem skoro 70 let na scéně. Takže v podstatě to je tak, že já se celý život pohybuju s kamarádama a s přátelema a vyhýbám se takovému tomu svůdnému vezmi za sebe profiky, oni zahrajou cokoliv. Oni sice zahrajou cokoliv, ale nemá to žádnou duši. Proto je to nežije spolu. A to jsem si uvědomil a tak si to prostě dělám takhle.

0: počasí.
1: Dnes ráno je polojasno, v nízkých polohách místy i mlhy, postupně nízká oblačnost. Odpoledne bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Vát bude slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou dobré, aby o předpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Teď už Miloš Kiršner, Hurvínek a příprava vaječného koňaku.
2: Tatí, mohl bych pro tebe něco udělat, abych ti nějak pomohl?
3: To se ví, že mohl.
2: A co, tatí?
3: Mohl bys udělat vaječný koňak.
2: A jak se dělá vaječný koňak?
3: Tak dávej pozor. Vezmeš 4 vejce, vanilkový cukr, vejce rozklepneš a utřeš. Opakuj mi to.
2: Rozklepnu 4 vejce?
3: No.
2: Vezmu hadr a utřu to.
3: Žádný hadr. Vanilkový cukr.
2: Co cukr?
3: No ten utřeš.
2: A není ho škoda?
3: Čeho?
2: Toho cukru?
3: Ten tam musí bejt.
2: A nestačilo by utřít ta vejce jenom žínkou?
3: S cukrem je utři. Žínka ta ucpává krk.
2: Všecky 4?
3: Co 4? I 8 krků ucpe.
2: Ne, jestli všecky 4 vejce.
3: Ovšem, ale jenom žloutky?
2: Bílky ne?
3: Říkám, že jenom žloutky, tak se rozumí samo sebou, že bílky ne.
2: A co mám dělat s bílkama?
3: Nic. Co bys s nima dělal?
2: Mohl bych je třeba nacpat na spátek do skořápek.
3: Jde do hrnku a do sklepa.
2: Do kterýho?
3: Máme přece jen jeden sklep, ne?
2: Ale hrnku máme plnej kredenc.
3: Tak do nějakýho umytýho.
2: Takový tam není ani jeden.
3: A to je nějaký problém? Vezmu špatkli, vydlabu to, oškrábu to šmirgl papírem a hrnek bude jako novej.
2: A co udělám s těma žloutkama?
3: Nakapeš na ně kondenzované mléko.
2: Cože?
3: Kondenzované mléko. Ty nevíš, co je to kondenzátor?
2: Jo, to je takový ten v elektrice.
3: Správně, podle něho se kondenzované mléko jmenuje kondenzované mléko. To nakapeš na žloutky a zaléš čistým lihem, rozumíš?
2: Rozumím, tati.
3: Tak běž.
2: A kde vezmu ten kondenzátor?
3: Jaký kondenzátor?
2: Co mám zalejt lihem?
3: Žádný kondenzátor, to mléko se žloutkama.
2: Zaleju lihem.
3: No ovšem, ten mám v ordinaci.
2: Ten kondenzátor?
3: Líh.
2: A kde jsou klíče od ordinace?
3: Pověsil jsem jako normálně, do psí boudy.
2: Do psí boudy?
3: No, takhle tam sáhneš a vezmeš si je.
2: A co kdyby mě přitom klofla sojka?
3: Cože?
2: Co kdyby mě přitom klofla sojka?
3: Tak vezmeš klacek a přetáhneš ji přes hlavu.
2: A kdyby mě klofla ještě jednou?
3: Tak ji přetáhneš ještě dvakrát. A vůbec, co tam vlastně dělá sojka?
2: Kde?
3: Ve psí boudě.
2: Já nevím, ona je tam sojka.
3: No zřejmě je, že ji tam ten pes nechá.
2: Se taky divím. A kdo ti řekl, že je tam sojka?
3: Nikdo, to slyším poprvně.
2: Já taky.
3: A kde je ten pes?
2: To taky nevím, snad v ložnici.
3: A toho tam necháš?
2: Já za ním nechtěl chodit. Kdyby se zrovna převlíkal...
3: Tak jdi, vyžeň psa na dvůr a udělej vaječnej koňak.
2: Čau, tatí, vždy připraven.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kočice hostí závod horských kol se střelbou. A dnes čekejte polojasno, odpoledne vyjasnění, teploty do 23 stupňů. Hezké ráno, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Policisté v souvislosti s podzimní houbařskou sezónou upozorňují na riziko zabloudění v lesích. Každoročně řeší desítky případů ztracených lidí, hlavně z řad seniorů. Připomínají proto základní pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě. Pokračuje mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
1: V první řadě je důležité mít s sebou nabitý mobilní telefon, dále informovat své blízké, do jaké lokality se osoba chystá a kdy plánuje návrat domů. A v neposlední řadě je také důležité mít na sobě nejlépe nějaké výrazné barevné oblečení doplněné reflexními prvky, což usnadní osobu nalézt co nejrychleji.
0: U nové hospody na Tachovsku příští týden skončí po více než 5 měsících dopravní omezení nedaleko průmyslové zóny. Město Bor o tom informuje na svém facebookovém profilu. Z rizikové křižovatky se 4 větvemi se nově stal kruhový objezd, který má zvýšit plynulost a bezpečnost. Křižovatka u nové hospody dosud patřila mezi nejrizikovější místa v Plzeňském kraji z hlediska počtu dopravních nehod a jejich následků. Nejčastější příčinou kolizí bylo v posledních letech nedání přednosti v jízdě. Novou okružní křižovatkou můžou řidiči projet v úterý 29. září v ranních hodinách. U vražd a podobných závažných činů plánuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Podle něj roste násilná kriminalita u dětí a také brutalita. V případě koaliční schody chce návrh předložit v první polovině příštího roku. Ministr také dodává, že by šlo o jednotky případů, kterých by se snížená hranice dotkla.
2: Záleží na výběru těch nejzávažnějších trestných činů. Pokud by se to týkalo pouze v uvozovkách vražd, tak jsou to jednotky ročně. V případě, že se ten okruh rozšíří třeba na těžké ublížení na zdraví, loupeže a podobně a znásilnění, tak jsou to desítky. Bude samozřejmě záviset na té diskuzi, jak až chceme ten počet trestných činů zúžit nebo rozšířit.
0: Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale podle autorky Jany Hulmákové neprokázal, že by brutalita činů spáchaných dětmi rostla a jde jen o nízké počty případů. Sport. Ve Skočicích u Přeštic na jižním Plzeňsku dnes končí regionální seriál závodu horských kol se střelbou. Memoriál Patrika Gemerského je otevřený komukoliv, stačí mít jen vlastní kolo a helmu. Soutěžit se bude v areálu jedné z místních firem. Jak biatlon na horských kolech vypadá, přibližuje za organizátory Lenka Kohoutová.
3: Závodník si odjede trasu na kole, potom se zastaví na střelnici, tam je pro něj připravena vzduchovka a 5 nábojů, pokusí se všechny sestřelit a dál se vydá na další kolečko po trati. Podle věkové kategorie absolvují 2-4 kolečka.
0: Registrace začíná v 9.30, samotný závod pak ve 12 hodin.
4: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku polojasno, v nižších polohách ojedinělé mlhy. Během odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne až dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala u Tachova směrem na Chodský újezd zhruba na úrovni rybníku Hejčák. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Čtyři minuty po 8. hodině posloucháte Český rozhlas Plzeň. Kostelní zvon z 15. století, šermíři a komentované prohlídky běžně nepřístupné kostelní zvonice. V Žinkovech na jižním Plzeňsku druhým dnem pokračuje tradiční svatováclavská pouť. Víc řekneme za chvíli. A už jste měli možnost vidět film Máma a táta jsou boží? Pozvánku i na tuhle filmovou projekci přinesou dnešní minuty z festivalu Finále.
4: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: Neděle na finále Plzeň bude patřit dětem, milovníkům neobvyklého humoru i fanouškům reality show Zrádci. A každý si v programu najde něco trochu jiného. Určitě vás o tom přesvědčí dnešní festivalové minuty.
1: Na společný rodinný výlet do kina zve novinka Máma a táta jsou boží. Novotní vypadají jako úplně obyčejná rodina, jenže v jejich domácnosti se probudí dva teenageři ze 7. století a pradávní slovanští bohové se usadí přímo v tělech rodičů. Děti z různých historických období tak musejí spojit síly a zachránit rodinu a možná dokonce celý svět. Dobrodružná fantasy komedie propojuje slovanské mýty se současností. Doporučená je divákům od 8 let. Pokud máte chuť na něco výstřednějšího, nenechte si ujít Vyvoleného. Jeho hrdina Gregorius se narodil do světa plného hříchu, ale ze všeho nejvíc touží po ctnosti. Chce se stát rytířem. Režisér Tomáš Mělník vypráví tenhle příběh jako historickou absurdní komedii s loutkovou animací a humorem, který připomíná Monty Python. Adaptace románu Thomase Manna měla premiéru na letošním Karlovarském festivalu. A potom přijde čas na intriky. Finále chystá od 15 hodin v Sadech před Měšťanskou besedou debatu a autogramiádu se Zrádci. Jak se vybírají hráči? Co rozhoduje o tom, zda bude skupina před kamerou fungovat? A kam se může pořad dál posunout? O zákulisí reality show budou mluvit režisér Markus Kruk a účastníci první, druhé i třetí série. Po debatě budete mít možnost ulovit si podpisy všech hostů. Dneska se na festivalu můžete těšit také na Helenu Třeštíkovou, Báru Basikovou, Pavla Talankina, Jiřího Plojhara a Petru Bučkovou. Vezměte rodinu nebo přátele a užijte si neděli na finále Plzeň. Z festivalu vám pěkné ráno přeje Jan Čubr.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes je zatím polojasno, v nízkých polohách místy mlhy i nízká oblačnost. Ta bude odpoledne ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne dobré a biopředpověď je na prvním stupni, tedy mírná zátěž.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: V Žinkovech na jižním Plzeňsku dnes pokračuje svatováclavská pouť. Tradiční řemesla, šermíři, ale také mimořádně zpřístupněná kostelní zvonice se středověkým zvonem. Výtěžek z akce Městy z Žinkovy, který je už druhým rokem majitelem zchátralé památky, použije na další nutné opravy kostela svatého Václava.
2: Přátelé, za několik málo okamžiků začíná další oživená prohlídka kolem kostela svatého Václava. Začátek prohlídky je před vstupem do kostela.
3: Jeden z organizátorů, Jiří Stehlík, za Městy z Žinkovy. Vy máte meč, máte červeno-modrý oblek s takovou čepicí do špičky.
4: V podstatě je to jako funkce herolda, i když ten oděv, který na sobě mám, tak to je, řekněme, běžný oděv takového movitějšího, může středověku období 15. století, řekněme. Pro diváky tady jsem částečně heroldem, protože budu svolávat návštěvníky k prohlídkám a v odpoledních hodinách potom budu mít vystoupení, kde budu přednášet o zbraních, o zbrojích a bude se tam taky bojovat a budu to v podstatě, řekněme, vést, uvádět.
3: Historický šerm a ukázky a i komentované prohlídky, oživlé erby, to všechno je tady po oba dny. Teď krásně zní, to je i ten původní středověký kostel.
5: Ano. Jan Křtitel Boháč, místní tady rodák.
3: Máte nádherný kostým.
5: To je baroko.
3: Říká Jindřich Gregora, který tady spolu s dalšími kolegy provází návštěvníky. Tady ten kostel, je to 290 let, kdy se podařil po požárech obnovit 1736. A tudy vede ta prohlídka na té zvonici?
4: No, do zvonice, ano.
3: Po dřevěných historických schodech, příště více než 200 let starých, je letos zpřístupněná kostelní zvonice se středověkým zvonem a zájem o ní je opravdu velký. Co se vám tady líbí?
6: No určitě řemeslné trhy, protože těch už je dneska nedostatek.
3: Říká Stanislav, který je tady společně s rodinou. A zeptám se i manželky.
7: Dana, já mám ráda tu řemeslnou výrobu, takže takový ty prkínka a takový toto já mám ráda. A ty dobový kostýmy, které tady chodí, to je moc pěkný.
6: Dřív neměli takovou techniku, tak je to obdivuhodné, jak takovýhle kostely, zámky, hrady dokázali postavit.
3: Kostel svatého Václava v Žinkovech, který byl znovu vysvěcen 28. září roku 1736, je poslední dva roky v majetku Městy se Žinkovy. I svatováclavská pouť slouží k tomu, že výtěžek jde na obnovu té památky. Svatováclavská pouť pokračuje i dnes až do 17. hodiny. Z Žinkov, Pavel Hala, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Je 8:30. V Plzni a na dalších 20 míst v regionu dnes pokračuje víkend otevřených ateliérů. Výstavy, ukázky práce umělců nebo jízda uměleckou tramvají jsou zdarma. Přehled míst najdou zájemci na webových stránkách akce. Nebíloští ovocnáři dnes pořádají 17. ročník slavností jablek. Připravené jsou prohlídky sadů, výstava zemědělské techniky a také prodej regionálních potravin i místního ovoce. Slavnosti jablek v Nebílovech je možné navštívit od 11 do 18 hodin. Plzeňské arboretum Sofronka patří ještě dnes dopoledne houbařům. Zájemci ho můžou navštívit od 9 do 12 hodin. Připravená je výstava a odborníci vám pomůžou určit přinesené houby. Zítra si lidé v Česku nenakoupí ve velkých obchodech. Na den české státnosti totiž musí prodejny s plochou větší než 200 metrů čtverečních zůstat zavřené. Výjimku mají obchody na nádražích, letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Vyplývá to ze zákona o prodejní době v maloobchodě. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Další utkání budou hrát v úterý znovu v Praze proti Anglii. České tenistky dnes zabojují o triumf v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí v 11 hodin našeho času proti Ukrajině. Plzeňské hokejisty dnes čeká 5. kolo extraligy. Tentokrát doma od 16.30 přivítají Hradec Králové. A ještě dnešní počasí. Bude zpočátku polojasno, ojediněle mlhy. Během odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: S omezením a zdržením počítejte na dálnici D5 kolem 100. kilometru nedaleko sjezdu na Heřmanovou huť. V místě zúžení se v obou směrech tvoří kolona vozidel. Dejte tam pozor, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: To byly zprávy a Kateřina Jiřincová, s vámi je Český rozhlas Plzeň. V dnešním slovíčkaření vás budeme lehce balamutit. Vy ale dobře víte, že půjde právě o tohle sloveso. Víc nám o něm řekne Roman Stupka už za chvíli. Teď Martin Maxa. Hezké ráno.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Balamutit. Bůh ví, proč tam slyším mamuta nebo malamuta, ale jak asi tušíte, je to jen vzdálená zvuková schoda. Významově se tohle sloveso výše uvedených zvířat vůbec netýká. Základ je v praslovanském balamotiti, kde bala znamená žvanit nebo blábolit a motiti kalit, mlžit nebo míchat, prostě dělat nejasným. Navíc v polštině je doloženo slovo balamut, neboli svůdník, ten, co motá hlavu a míchá rozum. Takže kdybychom to nějak měli zjednodušit, balamutit znamená blábolem druhému zakalit rozum. Čili ten, kdo vás balamutí, tak úplně nelže, jen se pravdu snaží nějak zamlžit, zamíchat. Jak řekla Milada Ješková v už legendárním filmu Vesničku má Středisková, kalí vodu, předsedo.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, bude 8:45 a před námi je aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Víc nám teď řekne meteoroložka Jana Adamovská. Ještě jednou dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Dnes nás tedy opět čeká poměrně teplý den. Kam až teploty vystoupají?
2: Tak, teploty budou stoupat až 23 stupňům, takže budou podobné těm včerejším a na horách očekáváme maxima mezi 17 až 20.
0: A jak bude na začátku příštího týdne?
2: Tak, zítra ty ranní teploty budou opět nižší, budou klesat k 5 stupňům, při uklidnění větru budou až 3 stupně a výjimečně se zase objeví přízemní mrazíky a zítra po ránu už by se mělo objevit více mlh nebo nízké oblačnosti, během dopoledne se pak ty mlhy a nízká oblačnost budou rozpouštět. Jinak bude obloha skoro jasná až polojasná a odpoledne se nám bude vyjasňovat a zítra bude tak o stupínek tepleji, v maximech až 24, na horách až 21 a stále nám bude foukat slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr.
0: To byla meteoroložka Jana Adamovská. Moc děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovy Šrot, republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Pokračuje víkend otevřených ateliérů. Umělci v Plzni a okolí otevírají svá tvůrčí místa návštěvníkům. Nabízí také ukázky výtvarných technik i možnost osobních rozhovorů. Ateliéry jsou otevřené od 14 do 20 hodin. Seznam zapojených ateliérů najdete na webových stránkách otevřeneateliéry.cz. Milovníci opery můžou zajít do Velkého divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni na Figarovu svatbu aneb Bláznivý den. Komedie plná záměn, intrik a milostných zápletek začíná v 17 hodin. Podzimní koncert na Tachovském zámku nabízí komorní hudbu i sólový zpěv. Začíná v 17 hodin a vystoupí Beethoven Trio Praha spolu se sopranistkou Karolínou Janou. Na Šumavě pokračují dny šumavského Trojhradí. Do akce jsou zapojené hrady Velhartice, Rabí a Kašperk a nabízí od 10 do 17 hodin speciální program spojený s historií těchto tří šumavských hradů. Zámek Trhanov u Domažlic zve na přednášku a praktickou ukázku zpracování choroše, troudnatce kopitovitého a dalších vitálních hub. Má název chodské choroše a medicinální houby a začíná v 17 hodin.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovy Šrot, republice ocel.

Za chvíli jsou na řadě další zprávy a po nich už se můžete těšit na neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Krásnou neděli s Českým rozhlasem Plzeň. Od mikrofonu se s vámi loučí Lucie Machartová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň dokončila opravu domu v Támově ulici. Vzniklo 6 bytů pro potřebné. Na hradě Kašperk si můžou lidé vyzkoušet třeba rýžování zlata. Na žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodu je čas už jen

0: Venecká dvojice a matka s dospělým synem. Část budoucích nájemců dosud žila v azylovém domě nebo na ubytovně. Další se nacházeli v jiné nevyhovující bytové situaci. Oprava bytů vyšla na necelých 14 milionů korun, část pokryly evropské fondy. Státní památky jsou dnes opět přístupné zdarma. Vstupenky ale bylo nutné si rezervovat předem a většinou už jsou kapacity obsazené. Naopak nestátní památky fungují v běžném provozu a bez omezení. Třeba na hradě Kašperk je navíc i doprovodná akce, říká hlavní průvodkyně Jana Sázavská.
1: O prodlouženém víkendu chystáme na Kašperku bohatý program. Těšit se návštěvníci můžou na oživené nádvoří v neděli a v pondělí, kdy se můžete těšit na sokolníka a jeho dravce. Aktivity pro děti a dospělé, jako je střelba z luku a kuše, hražba mincí anebo rýžování zlata.
0: Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letošního roku v papírové podobě automaticky nerozesílá. A naprostá většina důchodců je ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí. Momentálně je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase elitní skupiny Ligy národů s Chorvatskem 1-2. V úterý je znovu v pražském Edenu čeká duel s Anglií. Česká výprava vybojovala na mistrovství Evropy ve vodním slalomu 7 medailí. Na závěr šampionátu v italské Ivreji triumfovali v kajak krosu Tereza Kneblová a Matyáš Novák. Počasí. Dnes bude zpočátku polojasno, v nižších polohách ojedinělé mlhy. Během odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne až dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme v plzeňském kraji hlášené žádné vážnější dopravní nehody. Provoz je klidný, přesto jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

0: Přeju vám dobrý den, jsem velice rád, že se zase vidíme. Fakt se mi stýskalo, je tady první neočekávaný dýchánek. Po prázdninách jsme v září roku 2026. Já to takhle říkám schválně, abych to alespoň trošku datoval, protože my, jak už to děláme trochu dlouho, tak jsme ztratili pojem, kdy jsme začali. My to fakt nevíme. My vůbec netušíme, kdy byl a kde byl první neočekávaný dýchánek. Já tak jako si myslím, že tak v mlhách trochu tápu, že to bylo snad někde tady v Plzni na Lochotíně. Tehdy se tomu říkalo Plzeňka, možná, že dneska ještě taky, to já netuším. Změny jsou veliké. A byl tam Jiří Wimr, kterého jsem měl velice rád, to byl úžasný, nesmírně nadaný člověk a skvělý kamarád. A byla tam taky dáma, kvůli které jsem vlastně zpíval tuhle písničku už po druhé v dýchánku, protože už jednou jsem jí tady, pokud si to nepletu, dobře vzpomínám. To je písnička z jedné noci na Karlštejně. Já to říkám schválně, protože mám z toho radost. My jsme to hráli teď jako o prázdninách přes léto na různých místech a hráli jsme taky v neděli, není to dlouho, pár dní, lilo jako z konve, přišlo na nás 15 diváků a všichni odešli. No ne, neodešli, oni tam byli, bylo jich víc samozřejmě, ale nebylo to jako, protože kdo by tam šel, že jo, tam normálně lilo příšerně. A ty diváci tam seděli a poslouchali ty písničky a dívali se na tenhle krásný příběh Jaroslava Vrchlického. Tentokrát je ve zpracování ne tak, jak my to známe, Noc na Karlštejně, ale jedna Noc na Karlštejně. Markovič a Zdeněk Barták mladší, on už je hodně starý, nevím, proč se mu říká mladší. Ježíš, abych to neslyšel ještě tohle, co říkám. Tak udělal krásné písničky a dvě mi tam svěřil, tak jsem se s tím pochlubil a já s ním teď jezdím takhle po zlatých svatbách. Jo. Byste někdo měl zlatou svatbu, přijďte, já vám tam zaspívám, zadarmo to nebude. Takže, no ale jak jsem říkal, já to svíval schválně takhle na začátku tohoto poprázdninového dýchánku, protože tady v portálu to poslouchala dáma, která slavila zlatou svatbu. Paní doktorka Marie Formáčková. Jak laňka, že jo, jak motýlek.
1: Ale to je pravda, my jsme opravdu tu zlatou svatbu oslavili, jestli se někdo se mnou kamarád na Facebooku, že pár jich tady jako opravdu i vím, že tady mám pár kamarádů, tak my jsme fakt měli zlatou svatbu, nedožitou, to vy víte.
0: Jak nedožitou? Jako?
1: No, že jsme dávno rozvedení, ale my jsme opravdu měli zlatou svatbu, děti naše objednali salonek v jednom hotelu, takže
0: no,
1: jsme
0: počkej,
1: tam...
0: Já vlastně nemůžu říct, v jakém hotelu, v tom nejdražším. No dobrý, dál.
1: Naše dcera to objednala teda, jo, protože mám zase obě děti tak štědrý, a měli jsme tam teda opravdu svatbu a teď, že jo, oni vždycky, když v tom hotelu máte tu svatbu, tak přinesou ten dort s tím ohňostrojem a teď my jsme tam byli s tím formáčkem, že jo, tak jsme se nám váleli smíchy a ty číšníci říkali, málo kdy tady máme takovýhle veselý oslavence, a formáče říkal, no protože my už jsme se dávno jeden druhýho zbavili, proto jsme tak veselí. Takže my jsme měli takovouhle zlatou svatbu.
0: Ale to je tak nádherný vztah, jo. Jak dlouho vlastně už, jako, jak dlouho jste spolu vydrželi vlastně teda?
1: No, jako teď jsme to zrovna počítali, fakt my jsme spolu byli 20 let a 30 let jsme rozvedení. Takže jsme slavili 30 krásných let, každý z nás. Ale opravdu jako to je super, takhle, když se člověk rozvede. Já jsem si to nikdy nedovedla představit, že to může být takhle fajn, jo. Já jsem si začátku si říkala, jako mám se rozvést, nemám se rozvést. Dobře, že jsem to udělala.
0: Ty bys si mohla otevřít takovou rozváděcí poradnu, ne takovou, která stmeluje, jako vždyť nemusíte chodit od sebe, máte ty děti, že jo, máte společný majetek, máte
1: ale
0: společné
1: zájmy.
0: Ale
1: někdy se to povede, jo, někdy se to povede, ale my jsme s tím formáčkem fakt úplně stejně narození, my jsme stejný ročník, my jsme oba dva střelci, oba dva jsme se narodili v prosinci, jsme jenom o 4 dny od sebe a ono to fakt nějak nejde dohromady. My jsme se pořád hádali a já vždycky jsem poslouchala, to doufám, nebude slyšet, slyšet chýněc, na to nebude slyšet. Já vždycky jsem, když třeba špatně dejchal v noci, tak jsem si říkala, že třeba je mrtvej, a tak jsem byla ráda. Takže já jsem fakt měla takovýhle myšlenky, tak jsem říkala radši prostě, abych ho řád něco neudělala mu. A i moje máma se bála, ona mi sebrala i ten sekáček na maso, abych mu něco neudělala. A tak jsem říkala, jediná cesta je prostě dát mu svobodu.
0: Čili nebudu ho zabíjet, ale dám mu svobodu. Budu taková jako...
1: Máma naše říkala, hele, víš co, i ty nože mi radši dej, kupuj si všechno porcovaný, protože ty ho zabiješ, on bude mrtvej, ty budeš ve vězení a já ty vaše děti už nevychovám, jo, takže jako opravdu je to někdy lepší. A nám se to opravdu povedlo, ten rozvod.
0: Jo, ale to je pravda, to je dobrá cesta, protože já znám člověka, který říká, člověče, kdybych ji před 30 lety zabil, tak už jsem 20 let na svobodě. Jo.
1: No a já ho ještě navíc nezabila. Ještě navíc jsem, jako fakt jsem ještě nechala žít, jo, takže jako
0: hele,
1: opravdu...
0: Ale my jsme začali krutým tématem.
1: Ale mimochodem, ty taky jsi měl zlatou svatbu, nebo neměl? Kdy vy jste se brali? Teď ty už jsi musel mít zlatou
0: tak
1: svatbu.
0: Tak já bych pozval dalšího hosta.
1: Petr je o 11 měsíců a 19 dní starší než já. Ty jsi musel mít už zlatou svatbu, protože já nebyla zase takový poupátko, když jsem se vdávala.
0: No tak vezmem jiný téma, že jo, co bychom
1: no,
0: se tady...
1: No měl nebo neměl? A vůbec vzali vy jste se?
0: Hele, to je na celý program, to si někdy probereme, tohle z toho.
1: Tak já nevím, co je tajný. Jo, ty nechceš, aby věděli, že jsi tak starý, jo?
0: To je ještě horší, než to zabití, s kterým jsi začala, takže... Já,
1: Marie... No tak jaký jiný by měl důvod? Jako jiný důvod mít nemůžeš, než že si myslíš, že jsi mladý?
0: On je 5 minut po začátku, maximálně 10, že jo, kolik nám, no to
1: já
0: na to utíká.
1: Třikrát urazila, vy.
0: Ano, a já, ty jsi mě psychicky postavila na nohy, opravdu. Já vůbec nevím, já musím zavolat dalšího hosta, nevím, jestli tady vůbec je připravený, to je konečně milý, vzdělaný, šarmantní člověk. To víš, Marie, že se tě netýká, tak se jdeš sednout.
1: Zeptám se, jestli měl zlatou svatbu.
0: On je to spisovatel, nakladatel, vydavatel, zpěvák, moderátor a strašně hodný jako člověk, hodný chlap je to. Někomu zvoní telefon, zvedněte to, to už asi volají z blázince, nebo co? Mě to, jak jsem, já už jsem to někdy tady říkal, mě vůbec nevadí, když si potřebuje někdo vyřídit nějaký telefon, že jo, co byste poslouchali tady takový řeči, jako paní doktorky Forma. Klidně si zavolejte, je to v pořádku, ať vám neunikne, ale nic z toho.
1: Ale mimochodem ještě, já dostala k té zlaté svatbě od Formáčka, jak je podlej. Dostala jsem takový ty chytrý hodinky, já jsem si je sváně nevzala, protože ty by mi zvonili i tady. Normálně ty jsou propojený s telefonem, furt zvonějí, anebo na mě pískají, že už dlouho sedím, ať si stoupnu. Šikana, to je těžká šikana od těch hodinek, takže aspoň vidíte, proč jsem se rozvedla.
0: A to ještě tehdy ta technika nebyla jako tak na takovýmhle fofru jako dneska.
1: Teď jsem je dostala k té zlatý svatbě.
0: No jasně, ale ty jsi věděla už, jak to dopadne, jo, že on by tě trápil takovýmhle způsobem, takže už před 30 lety jsi si říkala, až přijde ta umělá inteligence, ať už je on pryč radši, že jo. Ale to je stejně zvláštní, já se na to musím někoho zeptat, jak se navazují ty vztahy s tou umělou inteligencí. Jo? To je něco pro mě, já s tím neumím zacházet vůbec.
1: Hele, ale fakt je to hrozný. Mě to teď předváděl Kopta, já jsem s ním byla v Liberci, Vašek Kopta. A on má takovou tu, já mám umělou inteligenci, s kterou si píšu, a on má tu, s kterou si povídá. A on říká, ty umělá inteligence, tady vedle mě sedí Formáčko, a co je to za ženskou? A teď ona mě začala jako... Oni teda naši s nimi nepromluvila nějak moc, jo, ale už takovýhle věci se dějou.
0: A co říkala umělá inteligence?
1: Ona říká, no tak ona píše takový knížky, jako strašně jich napsala, jako a teď takhle jako s despektem o mně mluvila. A on říká, jako tahle, ale ona sedí tady vedle mě a umělá inteligence hned byla, jako hned to změnila. Říká, zdravím paní Formáčkovou. A teď já, jak byla tak zblblá, tak jsem říkala, ježiš, já vás zdravím taky. To podlehnete fakt tý umělý inteligenci raz, dva.
0: No, tak ten sex s umělou inteligencí necháme na jindy, to už se nás netýká. Já bych chtěl přivítat, my se k tomu nedostaneme vůbec. Dostaneme se k nějakému hostu dneska, snad. Jo, jestli ho budeš urážet tak jako mě dneska, no uvidíme, snad to vydrží. Já ho mám rád, je to milý, schovývavý člověk, proto dneska taky přijel. Jak jsem říkal, spisovatel, nakladatel, moderátor, scénárista, a má rád humor. Pavel Mesároš.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Budeš ahoj. Překvapen, Pavle? Krásně. Řekl jsi správně, dobrý večer, ale ty máš sako hezký všechno,
2: no,
0: tohle.
2: To je takový zvyk.
0: Aha, no jo, no, dobrý.
2: Ale... Vidím krásnou společnost, tak jsem se krásně oblékl. No, no, mimochodem, děkuji za ten krásný úvod, to bylo takových krásných přívlastků, ještě taky jsem šťastně rozvedený. A to neříkám kvůli dámám, ale to je jenom proto, abych si navázal na téma. Já jsem vyposlouchal, že tady to trošku jede
0: čili
2: v tomhle
0: duchu. Čili ty jsi si z toho chtěl udělat tady
1: seznamku. Proto tak dobře vypadáte.
2: To jsem chtěl slyšet.
0: Já vás dva tady asi nechám. Prosím tě, když už jsme teda u toho, tak řekni něco o svém košatém, bohatém životě. Kde jsi se narodil, jak jsi začínal, tak...
3: Kdy se rozvedl.
0: Kdy jsi se rozvedl, ano.
2: No tak v tomhle věku už se jako takhle komplexně těžko vzpomíná, jo? Ale já jsem Severočech. Já jsem v životě netušil, že jednou... budu stát tady v téhle společnosti na pódiu.
0: To protože, si dopad, co?
2: Ano, protože já jsem normálně pedagog. Ano. Slušným povoláním pedagog, jo? Dokonce jsem učil takové neoblíbené předměty, jako je biologie a chemie. Je tady nějaký kantor mezi vámi, prosím vás?
0: Je tady nějaký kantor, jo? No, víme o něm, ale prosím tě...
2: No, všecko.
0: To mi ale řekni, proč se učí biologie, chemie, fyzika? Já jsem taky chodil do školy. V životě jsem to nepotřeboval, tyhle ty věci.
2: No, protože si dopad stejně jako já. Skončil jsi na jevišti, já už to dneska taky nepotřebuju. Já jsem byl v pátek minulý týden na srazu své bývalé 8A, přátelé. První 8A.
0: Kolik vás tam bylo ještě? No, nic tak.
2: Kolegyně dvě, žáci, žáků asi 15. A všichni na mě. Pane učiteli, bude se zkoušet? Já říkám, nebude, já už si prd pamatuju. Takže proto jsem skončil na tom jevišti. Ale mimochodem, Petře, já jsem rád na tom jevišti, že jsi mě také pozval a já tu stojím, protože víš, Plzeň, to je pro nás takový krásný město, protože je spojeno s jedním jménem, kterýho si nesmírně všichni asi vážíme, to je pan Miroslav Horníček.
0: Ano.
2: A my když někam přijedeme takhle na nějaký pořad, tak vždycky, když takováhle situace, jo, kdy se sedí a ta spodní část těla je ve výši zraku publika, tak my z toho máme trošku takový mindrák. A je to díky panu Horníčkovi, který vzpomínal na takovou svůj takový zážitek. On totiž si velice považoval a velice jak si udržoval takový zvyk, že si kontroloval ponožky a kalhoty. Protože víte, když si sednete, muži to vědí, když si sednete, tak ty kalhoty se tak jako povysunou. A když, nedej pánbu, ty gumičky od těch ponožek spadnou dolů tou gravitací, tak se odhalí ta odporná sexy sírová noha, jo. A to je hrozná představa.
0: Proto já dělám rádio radši, no.
2: To ano, anebo tady takhle krásně stojíme. A teď si představ, že jednou, on si to vždycky hlídal a jeho žena byla pečlivá, tak vždycky mu ty ponožky s těmi gumičkami připravila, ale jednou to neuhlídal. Stalo se, že si sedl a teď s hrůzou zjistil, cítil, jak ty ponožky, jak se to roluje takhle dolů, ty kalhoty, jak jsou nahoře, jak to tam větrá, jak je tam chladno. Podíval se dolů, viděl samozřejmě všichni lidi to viděli, všichni diváci, a on jako profesionál perfektně zareagoval a povídá, jsem tak star, že už neudržím ani ponožky.
0: Ano, já jsem ho zažil jedno.
2: Jako ty doby my kontrolujeme, ano, my kontrolujeme.
0: No, ale už půjdeme o tom, jo, ale já jsem ho zažil jednou, když byla podobná situace. On jak byl strašně chytrý, jak on reagoval naprosto na všechno, ale s takovou jako grácí a vždycky to mělo vtip a mělo to filozofii a humor. No bylo to nádherný, jako setkat se s ním, to prostě byla vysoká škola, ale on něco vyprávěl a seděl takhle před diváky a bohužel měl rozepnutý...
2: To je taky kritická zóna, ano, taky.
0: Ano,
2: taky.
0: Ano.
2: A...
0: Poklopec,
2: no oni ano. To pochopili všichni.
0: No jo, no. V rádiu, no. Ale i v rádiu to některý pochopili. No ale co by tak měl jako jiného na kalotech rozepnutýho asi, Maria? Já nevím teda, no ale dobrý. No tak pro Marii poklopec, dobře. A
2: to je krásný téma dneska, opravdu.
0: No je to strašný. Jako... Já už se začínám stydět. Ale jak já to uvádím...
2: Pardon, Jaroušek Satoranský by řekl, už to sklouzává do C-dur.
0: A to jsme na začátku. A nějaká paní mu napsala na lísteček, jako co se stalo, jakože to... A on si to přečetl. A říkal, kam se mi to díváte? Sem se mi dívejte, do očí, kam se mi to díváte? A krásně to přešel.
2: Mně se to vždycky líbí, když ti bardi a ti kumštíři mají opravdu tenhle ten dar reagovat profesionálně a vybrat každou smeč, která je na ně takhle hozena. Když jsme ještě u toho pana Horníčka, on to byl dlouholetý parťák Jana Vericha, to všichni víme, že jo? Taky proto tady trošičku jsem tady, protože s tím jménem jsem malinko spojený, to se ještě odhalí. Ale pamatuju si taky na jednu příhodu, kdy takhle seděli spolu Verich Horníček a byla to nějaká beseda, nevím, jestli to zrovna nebylo v Plzni, v nějakém divadýlku a teď ten Horníček si všiml, že Verich má kalhoty ušitý ze stejné látky, jako je ta divadelní opona. A on mu to připomněl na tom jevišti, jako podívejte, stejný. A ten Verich se jen trošku zamyslel a povídá, no já jim prodal zbytek.
0: Máš teď jedinečnou šanci, Pavle. Tady ten mikrofon je tvůj. Já tě ho přenechám.
2: Dobře.
0: Ano. A ty se můžeš skandalizovat teď nějakou písní. Protože mně se líbí, že ty jdeš do všeho. A já jsem říkal Pavlovi, co kdyby si taky zaspíval? Říkal, no samozřejmě. Zpívám dobře, zpívám rád. Je to tak?
2: Ne, to si pleteš s jiným filmem tohleto.
0: Tam bylo skáču.
2: Ano, to bylo s jinou činností, takhle jsem to neřekl. Ale no. Tak zpívání samozřejmě mám rád, protože každý chemik a biolog by měl aspoň trošku umět zpívat, že jo, to je jasný.
0: Já samozřejmě.
2: No, protože my ve svém pořadu, kterém tady ještě asi bude řeč, se svým parťákem jsme se rozhodli, že když ve svých talk show trošku jako prezentujeme nějaké ty písničky, tak si vybíráme ty, které už moc v rozhlasech nezní. Jsou krásné, staré, takové krásné hity, někdy romantické, já jsem takový zastylej romantik, taky mám rád. A vždycky oprášíme. A já jsem vždycky strašně rád, když vidím, že spoustu těch hitů, těch bardů z 50. 60. let si řada, těch diváků zpívá se mnou. Tak třeba to teď bude taky tak. A my jsme si s jedním hostem v zákulisí povídali o country muzice a westernu. A ho mám teda taky rád. Když jsem byl malý kluk, tak jsem se díval taky na westerny, na indiánky. A vy si jistě vybavíte jeden krásný klasický western V pravé poledne. Že jo? Je spojen s jednou krásnou melodií, kterou v 50. letech pak v 60. naspívala řada interpretů, v češtině třeba Jiří Popr, který byl dneska, který už dneska docela zapomenutý, pak i Valdemar Matuška, Rudolf Cortés. Tak já zkusím jej oprášit tady spolu, co říkáte. Já nebudu říkat, jak se jmenuje, protože si myslím, že po prvních taktech to poznáte sami. A třeba zjistíte, že u někoho tam ještě ten textík zbyl.
0: Tak
2: to zkusíme?
0: Zkusíme to. Moji milí, na dnešním neočekávaném dýchánku se budou dít věci. Dokonce bude zpívat Pavel Mesároš.

0: Děkuji. Tak si nám připomněl v pravé poledne, děkuju.
1: Já jsem měl teda westerny taky vždycky rád, vždycky samozřejmě. Maria už volá, že si máš sednout hned po její levici. Ano.
2: Teda mimochodem, tuhle písničku mám vybranou na pohřeb, ale mám jí
3: Pardon, já to netušil.
2: Ale mám jí vybranou v podání Valdemara Matušky, škrtám, budete mi zpívat vy.
3: Tak já nevím, jestli z toho mám mít radost, nebo být z toho smutnej.
2: Vždyť to je jako, to je super, když si to lidi vybírají na pohřeb.
1: No je to krásný, ale Marie, musíš teda si určit nějaký termín, my taky nejsme k mání pořád. Jako.
3: Máme dost plnej ferman, to je pravda.
2: No ne, to
1: počkej, ale
2: Marie, ze záznamu.
1: Marie, já jsem slyšel teďko, že je nějaká akce, tak kdyby jako, rozumíš, to zvládla.
2: Co myslíš, jaká akce? Ne, ale
1: No, že by ty pozůstalí neplatili, že by platili jenom 50%.
2: No, ale mimochodem, Ivanka Devátá mi tuhle říkala Marie, já nevím, zjistě mi tu eutanázii, tak jsem jí to zjišťovala v tom Švýcarsku, jak se to dělá. A ona říkala, hele, budeme mít slevu na vlak, pojedeš tam se mnou. Aspoň v tom nebudu sama, takže my už máme vyřešení.
1: To je dneska ale opravdu morbidní.
3: No, Petře, bude hůř.
1: A bude hůř, protože přijde tvůj kamarád, musím říct si, výborný kamarád, vy jste taková dvojice, která se v podstatě, ne, že byste se od sebe nehnuli, to ne zase, ale mám vás rád taky proto, že si cením kamarádství, jakože přátelství a kamarádství už se nám pomalu jako vytrácí. Já jsem kamarád akorát s Marií a ta mě nenávidí, takže to jako...
2: To není pravda, ne. Já tě mám ráda.
1: No Marie, já si vážím toho, že si to takhle řekla veřejně, ale všichni ostatní mi píšou, že vůbec to je... Že... Proč vůbec? Jakože já takovými ústrky trpím vlastně, že jo? Že já, no.
2: Jako ode mě ústrky?
1: No jistě, od koho jinýho.
2: Pamatujete, on už s tím přestal, ale takových 20 let si vždycky říkal, přichází Marie, připravte dvě židle. A všichni si myslí, že jsem příšerně tlustá.
1: To není pravda, já jsem říkal jenom vystuženou židli.
2: Já kdykoliv jsem někam přijela, tak oni říkali, ježíš, paní formáčko, jste nějak strašně zhubla, protože to slyšejí v tom rádiu, připravte dvě židle a vydržela jsem to.
1: A teď už přichází muž, ano, děkuju, Marie, lidi jsou rádi, že jsi to vydržela, já taky. Jiří Verich Petrášek.
4: Maruška je tady. Já jsem slyšel písničku, jak jsem myslel, že svíš, že...
1: Jo, že už to začalo.
4: No, já nevěděl právě, tak jsem byl z toho takový rozpačitý. Ale přátelé...
2: Ale to byste mě museli vynést teda.
4: Ale přátelé, já vám musím něco říct. Víte, ono, v roce 2058 šla Maruška do nebe. A přišla do nebe a pán Bůh jí vítá, že jo, protože ona tam patří. A první den má k snídani jogurt, k obědu jogurt, k večeři jogurt. Druhý den to samé, že jo? Třetí den to samé a říká, pane Bože, jak je to možné? Ty Verichové, dole, selátko, klobásky a já mám pořád jenom jogurt. I podíval se pán Bůh na Marušku a říká, Maruško, pro dva vařit to se nevyplatí.
1: Jiří Verich Petrášek, ta podoba je jasná s Janem Verichem. Tak, Jirko, prosím tě, ale ty se vlastně jmenuješ Jan, ne? Nebo ne?
4: Jan jsem se jmenoval rok a půl svého života, teď jsem Jiří. Upozorňuji, prosím vás, fakt mě nedělali ve třech s Voskovcem. To ne, to je jenom taková náhoda. Ale víte, ono to otcovství, ono je to takový zvláštní, protože furt se říká syn Jana Vericha, ale přátelé, já tu jistotu nemám. Já vás o tom teď přesvědčím, protože jel jsem do divadla Cimrmanu, jo, jedeme s Miloněm Čepelkou hrát k Cimrmanu, nasedneme na Davidském kulatém náměstí do tramvaje číslo 26 a tam byla taková ulička plná lidí a bylo plno. Takže Miloň si sedl na druhou stranu, já na jednu stranu a ty tam sedím a přišla slečna, stoupla si nade mě a krásně voněla. Já mám hrozně rád, když ženský krásně vonějí. Tak jsem nasával, jel jsem bez manželky. A tak jsem nasával a ona říká, já vás znám. Já říkám, no proč ne? Vy jste hrál v kriminálce Anděl. Já říkám, jo, to jsem hrál. Vy jste hrál v Modrým kódu. Já říkám, tam jsem taky hrál. Vy jste hrál v Případech prvního oddělení. Já říkám, ano, tam jsem hrál. A já jsem byla v kině. Já jsem říkal, no já už jsem byl mockrát taky v kině. No jo, ale já jsem byla na celovečerním filmu Cirkus Maximum a vy tam hrajete. Já říkám, no to je pravda. A pak položila tuto otázku. Říká, je to pravda, že jste se se svým otcem nemohl stýkat? Já říkám, to je pravda. Ona říkala, a co tomu váš otec Oldřich Nový říkal?
3: Ale pozor, já jenom k tomu řeknu, když se na Jirku podíváte z profilu, je trošku tma, tak tam toho Oldřicha Novýho malinko vidíte. Jako.
4: No takže ono je to takový všecko složitý, že jo?
1: Prosím tě, ale teď trošičku jakoby vážněji a já se u toho nechci...
4: No vážněji, to já moc, to mi moc nejde, no ale to zkus tak, to, Petře.
1: Já jenom, přeci jenom se chci zastavit u toho, ty jsi, tvoje maminka, pokud já teda dobře vím, byla vlastně tanečnice, baletka, je to tak? Nebo jak jsi na to přišel nebo nepřišel, nebo jak to vlastně všechno je?
4: Přátelé, ano, říká se, že to byla baletka Manon Schaffur, že mě porodila, dala mi jméno Jan, odešla. Ale mně se, protože tenkrát u těch Verichů to bylo takový složitější, Zdenička, že jo, manželka Jana Vericha měla trošičku pocuchané nervíčky a bylo to takový složitější. Ujala se mě adoptivní rodina Petrášků, proto Jiří Verich Petrášek, a ty mě vychovali a dali mi všechno. Dali mi prostě vzdělání, mám 3 vysoké školy, to se nevytahuju, to jenom konstatuju, že mi prostě dali vzdělání a udělal jsem přijímačky na DAMU úspěšně. Přišel jsem domů a maminka říká, na DAMU neexistuje, herci jsou samá děvka. No já znám i účetní, který jsou samá děvka, akorát se o tom nepíše, že jo? A ona se bála, že to bude tam někde na tom Super.cz a tak dále. Tak jsem musel vystudovat ekonomii původně úplně, takže nakonec jsem byl 18 let ředitelem obchodní akademie, 19 let jsem přednášel na vysoké škole, teď už jenom herec a moderátor, mám toho hodně, taky díky tomuhle chlapovi, s kterým sjíždím celou republiku.
1: Pavel Mesároš,
4: no takže takhle to prostě je a takhle to bylo. No takže matka biologická, zřejmě Manon Schaffur, že jo, ona mě porodila, pak odešla do Německa, tam zemřela, no a já jsem byl prostě na světě. Takže víte, já jsem si to uvědomil jednou, víš, kde jsem si to uvědomil, tenhle příběh? V otáčivém hledišti v Českém Krumlově, my tam jezdíme úplně pravidelně, že jo to, ale byl jsem tam jako divák a dávali divotvorný hrnec. A ten čochtan nakonec vyleze, že jo, z té studně, přitančí tam ta němá Zuzana, a on vysloví to poslední přání, kéž bys promluvila. No a ona řekne, mám tě ráda. A já viděl tu scénu, protože on tenkrát vylez Jan Verich, ta Zuzana byla Manon Schaffur, odtud odjeli do Rybné ulice do Prahy spolu a ejhle, já jsem na světě.
1: Jiří Verich Petrášek. Jirko, posaď se u nás, děkuju.
4: Maruško, můžu vedle tebe? Já jsem totiž rád, že jsi ještě na světě.
1: Yeah. Tak vy si tady budete teď cvrlikat
2: takhle? No už to dlouho nebude.
1: Marie, nevyhrožuj.
4: 2058.
1: Ano. Já nevím, jestli by to bylo dobrý takhle. Chtěli byste tak dlouho do 2000, já se nechci rouhat vůbec samozřejmě, ale 2058, to se mi zdá jako dlouho.
2: Teda ale mimochodem, mě dali teď novou občanku do roku 2057.
3: No to znamená, že ten 58 je nejvyšší čas.
4: To už nebudeš muset měnit potom. Ne, ale já, to je dobrá otázka, víš, protože to je, prosím vás, pěkně, já jsem rád, že jsem tady u Pavla Janča, bo Petra, já vím, ale to už si nebudu pamatovat. U Petra Janča říká jsem strašný, Ježíš, já se pos... Hele, to by... Petře, to je děs! To je děs!
1: My to zahladíme nějakou uhlazenou písní. Je to na tobě, Pavle, prosím tě, jako ty by si mohl ještě vydržíme.
4: To je spravedlivé.
3: Tak já za tohle zprostějáka to teď mám hladit, jo? To je bezvadný. Tak, jak říkal starý pan Verich, tomu se říká dělba údělů. No tak sáhneme po písni teda. Já bych pana zvukaře poprosil o píseň, kterou mám strašně rád. Já, když jsem byl na Gimplu jako student, tak jsme, já jsem vždycky měl tuhle starou jazzovou a swingovou muziku, já jsem chodil na swingovou tančírnu a tam jsem se strašně těšil na jednu písničku. Kdysi původně naspívala Jiřinka Salačová, pokud vám to jméno ještě něco říká, Jiřinka Salačová, posléze ji naspívala...
0: No nám ne, ale Marii, no mě se povídej dál.
3: Posléze...
2: Bajotrio, jasně.
3: Ano, Bajotrio, no, ano, Bajotrio, ano, Jiřinka Salačová. A potom později Karel Hála. Já jí měl hrozně rád a jmenovala se Pod starou Lucernou. Vzpomínáte si na ní? Tak zkusím ji zase oprášit.
0: Je to ono to venku pod starou Lucernou, jo? Nebo něco takového se tam, že jo?
3: Ano, to je.
0: Ježišmarja, já to pamatuju taky.

0: Já vám děkuji.
1: Pavel Mesároš. Ale oni to vlastně byly krásné písničky, že jo, pane Nový?
0: Byly krásný, ano, ano. No. A jak se vracíme zpátky, když je posloucháme? To je ta nádhera.
1: Ale jako, když si uvědomíme, že když posloucháte třeba Beatles, tak to je taky 60-70 let staré. Abych to nepřeháněl zase, ale... A je to jako, když to dneska nahráli, naspívali, vymysleli. Já nevím, čím to je. A slyšel jsem, teď budu dělat zase chytrýho, jakéhosi muzikologa, který dokonce říkal, že když si vezmeme tvorbu Beatles a Mozartovu tvorbu, takže Beatles mají víc hudebních nápadů než Mozart. Je to vůbec možný tohle? Jako jak se mohla sejít geniální čtveřice, kterou bohužel už dneska samozřejmě nemůžeme dát dohromady, takhle jako úžasných muzikantů a lidí, kteří si takhle rozuměli a stejně spolu nevydrželi. A vy dva spolu držíte dobře, jo? Mesároš, Werich.
0: No tak, ono 10 let je 10 let.
2: No, chce to velikou trpělivost.
0: Až bude mít tu 60, tak to si pak řekneme. Ale když jsi mluvil tady o těch hitech a o tom, jak se to dá poslouchat stále, to je právě to, když se dílo, ať je to hudební nebo literární, stává klasikou. Když jdete do toho, že něco vytvoříte, nikdy nevíte, jestli to bude klasika nebo ne. To ukáže až ten čas. Jan Werich kdysi takhle krásně hovořil o klasice v literatuře. Jo, jak ty díla, která vznikala před stovkami let, tak vlastně pořád žijí. On to řekl krásně, že před několika málo stylety málo lidí umělo psát, ale ty se uměli psát, ty uměli psát, to se dá číst i teď.
2: To je chytrý člověk, ten Mesároš, viď? Proto já to s ním táhnu. A my dokonce příští týden v Luhačovicích máme 135. reprízu našeho divadelního představení.
1: Ježi, jak se to jmenuje, to vaše divadelní představení?
2: Hovory V, když jsi tam taky byl.
1: No já vím, já jsem ti chtěl udělat trochu radosti, abych jako...
0: No, teď musíme prozradit, ano, Petr tam byl taky host a teď nám to oplatil.
1: A vy si teď už říkáte, že jsme sem jezdili, že jsme sem jezdili.
2: Ale já jsem tady rád, jenom když by to trošku frčil, já tam mám 3 koše prádla na žehlení, chci tam udělat jednu pračku a naložit svíčkovou, tak aby jsme...
1: Já teď zavolám někoho...
3: Vy jste taky rozvedenej.
2: Tak jednak, Maruško, 126 let si tykáme za prvé a rozvedený nejsem, já se přiznám, já jsem tak trochu ženat.
3: A pere.
1: Ano, já jsem
0: často... Nebo ty svíčkové opravdu to říká po každém představení tohleto.
1: Já jsem tak trochu ženat, ano. A v modifikaci to Kristián Kode vždycky říkal, když jsme byli někde na nějakým kulturním zážitku, tak a když pak jsme se trochu jako bavili a on vždycky říkal, slečno, ale musím vás upozornit, že jsem částečně ženatý. Částečně ženatý. No, tak tady v zákulisí je kamarád, výborný herec. To, co dělá on, to neumí v naší republice, pár lidí to umí, ale ne tak dobře jako on. A já ho mám velice rád, protože je úplně normální na to, jak skvěle ty svoje věci dělá, jako by mohl ten nos nosit hodně vysoko. A já když mu zavolám, říkám, Petře, měl by si v úterý 15. volno, že by si přijel, já bych tě na chviličku potřeboval do našeho dýchánku. Který přijedu, Petře, a tím to končí. Přijede, je tady a já jsem vlastně šťastný. Petr Jablonský.
4: Dobrý večer, ahoj Petře.
1: Nazdar. No, dobrý večer.
4: To byl tak krásný úvod, já jsem úplně dojatej.
1: No jo, proto si musíš sednout, nohy se ti podlomily úplně.
4: Úplně se mi podlomily. Tak s tím frňákem nevím, nahoru moc nejde, ale jako jo, je to kus teda, že? No.
1: Hele, já vlastně tě pořádně neznám, jak ty vlastně mluvíš svoji vlastní řečí.
4: Je to takový nezáživný, takový bariton. No. To my prostě imitátoři máme takovýhle baritonový hlasy.
1: Hele, s tím se musí člověk narodit, ne? To nejde vypěstovat. Já jsem se taky pokoušel, že bych říkal, co ten Jablonský přece nemůže, jako teď já se to taky naučím, jak on to dělá. Jak děláš toho Louis Dauphine?
5: No, všem se vidí, vždycky jsem, rozumíte? Vždycky taky, vždycky jsem. Vy nemusíte, pane štábní, být se veliteli, pane generál.
4: No tak Ano, je pravda, že je to něco z hůry, ale zároveň se na tom musí pracovat.
1: No, jak dlouho jsi pracoval na téhle, ale opravdu skvostné filmové postavě?
4: No, já jsem to miloval, ty Četníky.
1: No.
4: Takže já jsem to furt koukal dokola a to je vlastně základ té práce. Jo, poslouchat a dívat se. A ta postava vlastně do mě jako nějak už částečně vstoupí a já už ji tam jenom zpracuju potom.
1: Člověče, já jsem na to koukal jak blázen. Nikdo do mě nevstoupil. Jo. Akorát sousedí mi říkali, už abych jako aspoň v okna, abych si zavřel, furt ten... A já nic prostě.
3: Hele, ale tady je pozoruhodný, a to máš asi jenom ty, Petře, že ty i pohybově, jako třeba mistr Bína, že o ten nemluví a ty ho umíš i tak dokonale pohybově.
4: No, to se do rádia hodí.
3: To není jenom hlas. Petře, to není jenom hlas.
2: Maruško.
1: Look tady.
4: To už jsem dlouho nedělal, ale to se do rozhlasu hodí, no.
6: Petře, my jsme tu řvali a to jsme tě viděli ze zadu jenom.
2: Jenom ze zadu, jo. Ale zdálo se mi, že jsi byl tak přirozený, že jsi snad ani nehrál.
4: Děkuju.
1: No ale ano. Já mám vždycky peklo s tímhle, protože lidi se smějou, je to úžasné, já na to můžu oči nechat. A když si to v rádiu poslechnu a řeknou, ty jsi se zbláznil, co to tam bylo, člověče? Tam něco bylo, tam se lidi smáli, nikdo neví proč, vyhoď to. Jo?
4: Ano, nebyli bychom první, Oldřich Kaiser a Jiří Lábus měli nekonečnou desku a tam Kaiser na desce předváděl ještěrku. Jo, a Lábus říkal, no výbor, to se na desku hodí, to bude výborný. No. Takže to tam doufám nechaj.
1: Hele, byl jsi někdy terčem jako opravdu zloby, jako že si děláš moc velkou legraci. Já proč o tom mluvím? Jako humor je tak strašně široký pojem, ale tak strašně široký, že se vždycky musí někdo urazit. Jako není možný, aby se někdo neurazil.
4: Je pravda, že v podstatě, když si to vezmete, tak humor je na tom trošku založený. Vlastně vždycky jsou to vtipy, že jo, o blondýnách, o policajtech, že jo, o učitelích a tak dále. Je hrozně málo vtipů jako o ledničce nebo... Jo, prostě vždycky je to nějaká osoba, který se vlastně smějeme, takže kdyby se měl každý urážet, jo, tak to potom by nebyl žádný humor. No. Takže já myslím, že jakoby nějakou záklopku tu autocenzuru jako mám, ale když je to dobrý vtip, a jako patří tam ta nějaká ta vulgaritka, nějaký to slovíčko peprný, já ti to tak říkat nebudu, to je veřejnoprávní rozhlas tady, to je jasný. Ale jako když to tam sedí, teď i konec konců Cimrmani říkali, že prostě když jednou v té hře zazní slovo prdel tam, kde má, promiň, tak tam má bejt.
2: Já jsem strašně rád, že jsi mu to taky zkazil.
6: Já už to tu říkal na začátku, tomu říkáme C-dur.
1: Prosím tě, já nevím, jak z toho ven, taky nechci říkat z toho ven, to je strašný, no. Ale...
4: To je taky dvojsmysl takový, že?
1: Ne, pojďme od toho pryč.
4: To jde z toho
1: pryč.
4: Ven a z toho ven.
1: To stačí už, Petře. To stačí, jsi tady dlouho nebyl, dlouho tady nebudeš, takže... Prosím tě, ale Jirka se směje. Ty si tátu si samozřejmě neznal, jako teď já jsem ho vlastně na jevišti, no, což strašně toho lituji. Já jsem ho neviděl nikdy na jevišti, což moc toho lituji.
4: No, ale to je celý on, no.
1: No je, ale jako zkus na něj promluvit jako táta, no. Jako ne tvůj táta, ne, nebo
4: jeho táta.
1: Já nevím.
5: No, nazdar Jiříku. Tak co, chlapče, řekni něco. No tak. Něco, to... ale něco filozofického, něco chytrýho, rozumíš, jak jsem to uměl jenom já.
2: Táto, já si myslím, že bychom si spolu mohli zahrát v jednom filmu. Ty jsi výborný herec, já jsem podprůměrný herec, to znamená, že ten film by měl tak 50% úspěšnost a to na český film úplně stačí.
5: Určitě, zvlášť když to napíše Spáčilová, to stačí. 50 je dost. Budu se těšit.
2: Hele, ale tak... můžu se taky zeptat? Petře,
5: synu, setkal,
4: to, co se, říkal, jo, tak už mě, dobře.
2: Hele, to, co říkal Petr, jo, to mě taky zajímá. Předváděl jsi někdy někoho, třeba nějakého politika, za jeho přítomnosti, jak se třeba tvářil?
4: Samozřejmě, jako předváděl. A je to jak kdy. Většinou teda politici jsou samozřejmě ješitní, takže oni z toho nejsou nadšený úplně. Ale v zásadě pamatuju si i jako případ třeba, kdy byl politik, ale on to vlastně nebyl ani tak politik. Pamatuju si doktora Bohumila Fischera, který byl ministrem zdravotnictví, se ke mně jednou hnal a já jsem tenkrát v rádiu ho často imitoval. Ranní vstupy jsem dělal na jednom soukromém rádiu a on se ke mně hnal, říkám, tak asi mi jde jako nabančit nebo mi jde minimálně jako spílat. A on mě objal a říkal, já jsem tak rád, že vás poznávám, pane Jablonský. Já když vás rádo poslouchám v tom rádiu, já si vždycky říkám, co já to tam se kecám za kraviny.
1: Já teda, samozřejmě Petra si tady necháme, ale protože se nám blíží závěr první části našeho dnešního dýchánku a já jsem věděl, jaká partička tady bude, tak jsem si říkal, Petře, musíš vzít někoho, kdo to pozvedne na skutečně uměleckou úroveň, že jo?
4: Ano.
1: A ne jako...
4: Děkuji, no. Že jsi mě pozval.
1: To nebylo úplně teď o tobě, ale... No, já vám musím říct, že před prázdninami jsme se tady sešli s takovou podobnou partičkou, bylo tady krásně a bylo tady tak hezky, že jeden z těch mých kamarádů a přátel a lidí, které prostě mám rád a vážím si jich, říkal, hele, já přijedu zase, já se ho nemůžu zbavit, on už je tu zas. A dokonce někdy v říjnu, asi 7. října, nebo kdy to bude?
7: 13.
1: No to se uvidíme 13. Ale 7. října, Jadránku, je to tak? Ano, ano. Ve staré, on se to tak jako zamiloval tady v Plzni, říkal, my tady uděláme takový koncert, který bude spojen s mojí vernisáží a budeme si povídat o tom, co dělám a o tom, co se zpívá a o životě a tak. Čili 7. října to sválně říkám, aby si věděl, abych na to nezapomněl. Se uvidíme ve staré synagoze tady v Plzni, tam je to krásné. A říkal, a já přijedu a já přivezu Michel. Jsem nevěděl, tak jsem říkal, přivez Michel. A Michel přišla. A když jsem ji slyšel zpívat na zkoušce, tak jsem si říkal, to jsem rád, že je tady. Tak nejprve jeden potlesk pro Jadrana Šetlíka. Světový fotograf Jadran Šetlík. A ten druhý potlesk bude patřit dámě. No tak on je to, no ne, poupátku zase úplně nemůžu říct, jo, ale je to krásný hlas. Michel Katrak. Dobrý den, Michel.
8: Dobrý den.
1: A je tady závěrečná, musím říct, árie, asi pravděpodobně, naší dnešní schůzky s neočekávaným dýchánkem. Michel, je to na tobě.
8: Děkuji. Já zaspívám árii Lauretti z opery Gianni Schicchi od Giacomo Pucciniho.
1: To
8: je to, co? Děkuji.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň jako první v Česku testuje systém, který má hasičům urychlit průjezd křižovatkami. Nebílově na jižním Plzeňsku hostí tradiční slavnosti jablek. V Krušných horách skončil největší festival turistiky v Evropě Eurorando. A dnes čekejte polojasno, odpoledne vyjasnění, teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeň začala jako první město v Česku testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách na Lochotíně využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Princip chytrého řízení křižovatek popisuje Jiří Vítek, člen Národního expertního týmu Ministerstva dopravy.
2: Pro všechny směry, ze kterých nepřijíždí vozidlo IZS, bude červená, tak aby ono skutečně mělo volno. Ten

0: budeme mít v prodeji 3 odrůdy jablek, to, co se právě teď sklízí, švestky, hrušky, ale budeme mít ještě i sklizeň jahod. Součástí samozřejmě slavnosti je i poradna a výstava ovocnářské unie, kterou zaštiťuje pan inženýr Vačkář, takže i tam se budou moc doptat na odrůdy, které by byly vhodné k pěstování v naší lokalitě a i ochutnat.
1: Slavnosti jablek v Nebílovech je možné navštívit od 11 do 18 hodin. Parkování je možné na nedaleké louce kvůli svažitému terénu, ale organizátoři všem řidičům důrazně doporučují auta řádně zabrzdit. V Krušných horách skončil největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek pěších tras prošlo až 2000 lidí. Využili organizovaných vycházek s průvodci, individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech.
2: Úžasný závěr se všemi státy dohromady.
3: Při slavnostním zakončení festivalu se na louce u bývalé celnice blízko Božího daru sešlo až 2000 turistů. Například z Brna přijela paní Eva.
4: Nakonec ještě tancování, ne?
3: Než se průvod vydal do nedalekého Obrvízentálu, zahrála účastníkům hornická kapela. Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
5: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to turisti, kteří chodí rádi do přírody. A spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší.
3: Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas. Sport.
1: České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se po 11. hodině setkají s Ukrajinou. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
6: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno, v nižších polohách ojedinělé mlhy. Během odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne až dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor dejte na dálnici D5 kolem 18. kilometru ve směru na Prahu. V odstavném pruhu tam stojí porouchané vozidlo. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
8: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
7: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
9: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naďou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naďa Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to klidně si ho odvez. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: Pak chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně. Pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: No, víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak já myslím, že konzistence dobrá, teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to páme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si oni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterými jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera
1: no,
0: se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, ty, jako, že ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: No, jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No, jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už si chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň by v této sezóně mohlo navštívit stejné množství lidí jako loni. Svatováclavské oslavy omezí provoz v centru Klatov. A dnes čekejte polojasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. Příjemné dopoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Dnes je Světový den turismu. Plzeň předpokládá podobně úspěšnou návštěvnickou sezónu jako loni. Těžila mimo jiné z kulatých výročí plzeňské zoo i loutky Hurvínka. Návštěvnost neovlivnily ani práce na rekonstrukci náměstí Republiky. Pokračuje Helena Mařanová z městské společnosti Plzeň Turismus.
4: My podle dat z prvního pololetí, kdy ta návštěvnost Plzně byla o malinko lepší než v loňském roce, předpokládáme, že ta sezóna bude obdobná. V loni do Plzně přijelo 310 tisíc turistů, kteří zde dávali více než 550 tisíc nocí a zároveň mluvíme asi o 2 milionech jednodenních návštěvníků.
2: Klatovy se připravují na svatováclavské oslavy, konat se budou zítra na náměstí Míru a vyžádají si i dopravní omezení a uzavírky. Už od dnešní půlnoci začne ve vyznačeném prostoru náměstí platit zákaz stání vozidel. Další dopravní omezení se přidají zítra, dodává mluvčí radnice Radmila Nagovská.
5: Pondělí pak v době od 9.30 až do 17 hodin budou uzavřeny.

0: To chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná a vypuklo několik požárů. Informoval o tom server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojenou s ukrajinskou armádou. Sport. Finále poháru Billie Jean Kingové mezi českými tenistkami a Ukrajinou zahájí už za pár minut Karolína Muchová s Angelinou Kalininovou. Poté odpoledne Linda Nosková vyzve Elinu Svitolinovou. Hokejisté Třince budou v pátém kole Tipsport Extraligy hájit neporazitelnost. Na led Liberce nastoupí v 16:30. Ve stejný čas začnou i zápasy Plzně proti Hradci Králové a Vítkovic s Mladou Boleslaví. O půl hodiny dřív odstartují duely Kladno Olomouc a České Budějovice Litvínov. Dnešní program uzavře utkání Komety Brno s obhájci titulu z Pardubic. To začne v 17 hodin. Počasí. Dnes bude zpočátku ještě polojasno nebo skoro jasno s částečnou oblačností. Během odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na prvním stupni tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Přešticích na Jižním Plzeňsku pokračují práce na silnici 1/27 třída 1. máje. Místem se projíždí zúženými pruhy, omezení potrvá do 2. října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už 11 hodin a 5 minut prožíváme poslední zářijovou neděli, která je zasazena doprostřed prodlouženého víkendu a opentlena krásným počasím babího léta. No a tuhle absolutní pohodu se pokusí doplnit i další vysílání rádia vašeho kraje. Co na vás tady čeká? Seznámíme vás s novým projektem duševního servisu v Plzni s názvem Pojďme si naproti. No a naproti vám půjdou také pánové Jiří Lábus, Martin Dejdar a Marek Eben. Ti vás budou bavit krátce po 11:30. No a už za pár minut další premiérový fejeton Josefa Fouska. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: kousků v svět. Skeptická píseň. Hej lidi, teď poslouchejte, co mou duši trápí. Všimli jste si, jak technika roztahuje drápy? Smog, popílek, dusík, síra do našich těl kvačí. Už vidím, jak na procházku děti v maskách kráčí. Komíny si vykuřují, z nebe stoupá dým, co se v plících usazuje, vůbec netuším. V řece člověk umaže se, než se umije, těžko najdeš zdravý pokrm, ve všem chemie. Antibiotika znají už i zvířátka, hormony a pesticidy jedí prasátka, exhalace padá z hůry, bojíš se jít ven, oči pálí, kašel dusí, čertvem alergen. Rozvodů je jako máku a vandalů víc, jak zatočit se šikanou, těžko lidé říct. Ať se courá kontinenty, straší národy, pasudnosti možná přijde opět do mody. Ve škole je pro výchovu čas už pětička. Děti doma vychovává hluchá babička. Rodiče jsou pracující, prachy ty jsou in, kluk si hraje na Facebooku, cucá pervitin. Nejsem zrovna optimista a skeptický jsem. Nehlídám si vůbec jazyk, svěřuji se všem. Jsem naivní, proto věřím, milý osude, že svět Pán Bůh v lepší změní a špatný nebude.
1: Fouskův svět.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stané právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
3: Voilà.
2: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď bude chvíli řeč o trapasech. Připraveni jsou pánové Lábus, Dejdar a Eben.
2: Já měl taky trapas nedávno, ale to bylo, já jsem jel metrem.
3: Ty?
2: No, ano, právě. Skutečně po dlouhý době, asi zhruba po 3 letech jsem jel metrem. A teď jsem přišel, k tomu automatu, na ty lístky a já se přiznám, já jsem si nevěděl rady. Já jsem zvyklý ještě tam buď to hodit tu korunu nebo jedno tohle a vytáhnout ten lístek. Ano, platíš? Ano.
3: To je trapasy.
2: A teď jsem tam skutečně stál bezradně, protože tam je několik, asi 12 těch různých jízdenek a já jsem vůbec nevěděl, já jsem chtěl jít jednu cestu někam, 2 stanice a teď jsem, čtyři, vystoupíš, nevystoupíš, přijdeš tam 12 minut, 13 minut, 15 minut od A do Z, jo? Jsem úplně jsem, teď jsem se dostal, že za mnou už stáli lidi a takhle, ježišmarja, tak. A teď jsem opravdu nevěděl, co, teď jsem tam hodil tu korunu, teď to začalo pípat, protože nejdřív jsem, opravdu jsem si nevěděl rady a teď šel takový kluk a říká, kam jdeš? Říkám, na náměstí Republiky, zvláštní tohle, tak já jasně, děkuju, hoď tam teď 10 korun, tak jsem to tam hodil, ty 2 si vem, jo jasně, dobře, teď ty lidi koukali, říkám, no to je úplně blbej, opravdu, no teď to zmáčkni, jo jasně, no a vem si ten lístek, jo děkuju, a hle, vlez tam, tamhle tudy, děkuju.
4: Tam od Karlových Vary jsme hledali s divadlem na zájezdě. A to nezase není taky moc, ale tak je to taky rozkomilý.
2: Tak to neříkej.
4: Ne, tak už to řekl. No prostě, já jsem šel do divadla, tam, a teď já nemám orientační schopnost vůbec, a já to Karlovy Vary moc neznám, a teď jsem říkal, Hrgo, jdu na správnou stranu po tom městě, jestli nejdu, už byla tma, že jsem šel na představení, a šel jsem sám tam, a bylo dost prázdno v tom městě, a měl už takový 2 starší paní, a teďka já říkám, prosím vás, jdu dobře do divadla, a no pane Lábus, v městě, my tam jdeme taky. Tak jsem byl takhle dobře, já jsem takhle šel, jako, jako se odpojuju od nich, a on říká, tak jak se vám líbí Vary? Já říkám, no, řekni tady, už jste ochutnal prameny? Já jsem říkal, paní, to bychom nedohráli, víte? Teď jsem ušel 3 kroky a ona teď druhý říká, on byste pokadil.
5: Já si vzpomínám na jednu situaci s kostýmem, ale divadelním. A to bylo, když jsem byl v divadle v Kladně, tak já jsem tam nastoupil po vojně, jsem se vracel zpátky a v té době tam byl šéfem strany jeden můj kolega, herec. A hrála se pohádka o Káči a Vodníkovi ten den. Já jsem v té pohádce nehrál a byl jsem v kanceláři a opisoval jsem si termíny představení na příští měsíc. A teď se otevřely dveře té kanceláře a vešel tenhle ten kolega, který už byl v kostýmu a hrál Vodníka. A měl ty červené holinky a ten zelený fráček a fábory. A zeptal se mě, jestli bych se nechtěl stát kandidátem strany. Tak absurdní situace. To mě přišlo jak z Fellinyho filmu, jak tu dušičku do toho hrničku.
2: Já si vzpomínám, to je velmi krátké. My jak teď zase hrajeme Mrazíka po celé republice, tak tam jsou ti bruslaři. A bruslařky, je jich asi 40 děvčat ve věku 16 až 19 let. V plné síle, v rozpůsobě. Ty jezdí na ledě a mají ty kostýmy těch veverek, zajíčků, jo, medvídku a tohleto. A zase na druhou stranu jsou tam technici, kteří jsou takový borci v těch, jako toho tam otvírají. A dochází různě ke zblížení. A hrajeme odpoledne a večer a oni si vždycky měnějí ty kostýmy a odpoledne jede na stěnku a večer jede tamhle zajíčka a tak dále, tak dále. Já jsem byl u jedné úžasné situace, kdy bylo po odpoledním představení a tenhle ten jeden technik přichází k té jedné dívce a říká, hele, co děláš večer? A ona, jezevce.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Je 11:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň a už za chvíli vás seznámíme s novým projektem duševního servisu v Plzni. Má název Pojďme si naproti. A teď ještě Alice Springs.

0: Nedostatek dětských psychiatrů a dlouhé čekací lhůty u psychologů a psychoterapeutů byly podnětem pro vznik projektu Pojďme si naproti duševního servisu v Plzni. Jeho cílem je podpořit a propojit péči o děti a dospívající a ulevit tak vytíženým odborníkům v terénu.
1: Je vlastně hodně zásadní, abychom si šli naproti úplně všichni, protože ne každý, kdo pocítí psychické obtíže, patří do ambulance psychiatra, ať už dětského nebo dospělého, ale často ho můžeme podpořit my, co jsme okolo, ať v rolích pedagogů nebo klidně souseda, vedoucího zájmového kroužku.
2: Projekt Pojďme si naproti je mezioborový. Které obory si v tomto případě jdou naproti?
1: Jdeme si naproti na jedné straně s dětskými praktickými lékaři a na druhé straně taky ze studenty, zejména teda medicíny, ale taky sociální práce a speciální pedagogiky.
2: Představuje projekt Pojďme si naproti Alena Vrbová z duševního servisu v Plzni. Jaké služby a komu v rámci tohoto projektu nabízíte?
1: Snažíme se jednak o podporu dětí a jejich rodičů s psychickýma obtížema a snažíme se o to tak, aby přišla co nejdříve, protože včasnost je tady na prvním místě a zároveň se projektem snažíme ulevit taky kapacitám dětských praktických lékařů, kterým se stejně jako nám a možná dětským psychiatrům v ordinacích množí děti, kteří s těmi potížemi přicházejí.
3: Potřeba nějaké komunikace a spolupráce je naprosto jasná, protože vzhledem ke stáří praktických dětských lékařů a k tomu, jak hodně duševní zdraví dnes ovlivňuje mladou generaci, té práce je strašně moc a vzhledem k omezeným kapacitám psychoterapeutickým, psychologickým a tak dále, tak velká část práce padla právě na dětské praktiky. A my upřímně, když to řeknu natvrdo, nemáme vždy čas tohleto zvládat. A pro nás taková ta rychlá pomoc do určité míry krizová intervence je strašně důležitá, takže jsme ten projekt skutečně uvítali, protože ta pomoc je většinově rychlá. A já osobně jsem uvítala i zapojení studentů lékařské fakulty, protože si myslím, že pokud jsou ti mladí lidé, mladí budoucí lékaři věkově blízcí těm, kteří se perou s těmi problémy, tak je to mnohdy pro ty dospívající daleko lépe uchopitelné, než když jim takzvaně kážou ti staří, kteří jsou za zenitem a generačně někde úplně jinde. Takže myslím si, že i v tom je význam toho projektu.
2: Přidává svůj pohled odborný garant projektu doktorka Alena Šepková, praktická lékařka pro děti a dorost.
3: Primárně by se mohli ještě přihlásit a přidat se do projektu určitě moji kolegové, praktičtí ještě lékaři, protože vznikl ten projekt i proto, aby nám vlastně bylo pomoženo a tím, že se pomůže nám a budeme se mít kam obrátit, bude pomoženo dětem a dospívajícím, které mají nějaké psychické problémy.
2: A kde se zájemci o projekt můžou hlásit, ať už mají zájem o spolupráci anebo přímo o jeho služby?
1: Skrze naše webové stránky duševniservis.cz přímo na koordinátorku projektu Evu Collins. Na webovkách najdete na ní e-mail i telefon.
2: Cílem projektu Pojďme si naproti je zlepšení dostupnosti celkové péče o děti a mladé lidi a zároveň předcházení jejich sociálnímu vyloučení.
1: Když se u dětí neřeší jejich psychické obtíže, tak to právě k tomu sociálnímu vyloučení může vést skrze to, že mladí, dospívající i dospělí vlastně sahají po nevhodných nástrojích, jak tyhle věci řešit. A můžeme mluvit klidně o obyčejné úzkosti.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: No a já ještě dodám, že dětská lékařka Alena Šepková bude v úterý dopoledne po 10. hodině hostem v našem vysílání. Mluvit budeme nejenom o duševních a zdravotních potížích dětí, ale například také o tom nedostatku mladých dětských praktiků.
4: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Teplé a slunečné počasí vydrží až do příštího víkendu. Město Touškov na severním Plzeňsku dokončilo opravu podchodu z náměstí do Čermínské ulice. Švýcarsko dnes hlasovalo v referendu o posílení principu neutrality země. Dnes bude skoro jasno až jasno, teploty do 23 stupňů. Hezké poledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Ve městě Touškově je po celkové rekonstrukci podchod z náměstí do Čermínské ulice. Lidé tak projdou mezi domy číslo popisné 5 a 6 čistým a nově vymalovaným průchodem. Radnice ve spolupráci s majitelem jednoho z objektů opravila poškozené zdi a do výklenků instalovala dřevěné parapety.
2: Parapety mohou podle webu města návštěvníci místních obchodů využít ke krátkému posezení. Oprava plynule navázala na nedávnou celkovou rekonstrukci sousedního domu bývalé historické lékárny. Na pořádek a čistotu v nově vymalovaném podchodu dohlíží bezpečnostní kamery. Z města Touškova na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Lidé v cyklistické ulici v Plzni na Slovanech mají k dispozici nový prostor pro odpočinek. Druhý plzeňský městský obvod tu vytvořil takzvanou pobytovou louku. K dispozici jsou atypické lavičky pro odpočinek i celoroční fotopoint s průhledem na řeku a historický rumpál. Pokračuje Drahomíra Bílková z druhého městského obvodu.
3: Na místě zarostlého břehu vznikl příjemný prostor

0: Švýcarsko nemohlo přejímat od Evropské unie. Švýcarská vláda i parlament doporučili iniciativu odmítnout. Návrh naopak otevřeně podpořilo Rusko. Alpská země status neutrality do ústavy zakotvila v 19. století.
1: Sport.
0: Španělští fotbalisté v české skupině Ligy národů porazili ve Wembley Anglii 3-2. Domácí sice po prvním poločase vedli, Španělé ale po přestávce skóre otočili a natáhli svou soutěžní neporazitelnost na 39 zápasů. Oba soupeře teď čeká česká reprezentace, která na úvod soutěže podlehla Chorvatsku 1-2. V úterý Češi přivítají v Praze Anglii a v sobotu se představí ve Španělsku.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno, během odpoledne a k večeru se postupně zcela vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Povane slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na prvním stupni tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kvůli opravě viaduktu projedete Kyvadlově po silnici číslo 27 v Běšinách na Klatovsku. V místě se můžou tvořit kolony. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Je to tak, jako každý den, 5 minut po 12, jsou tady písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Pro koho konkrétně budou, to už je zase na vás. Když budete volat na číslo 221 554 222 anebo psát na e-mail písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Samozřejmě, že několik písemných gratulací a pozdravů už tady mám. Ostatní, doufejme, přijdou telefonicky u mikrofonu. Telefonu i telefonu. Je s vámi Roman Stupka, telefonní linka už je volná.

0: No, jako první se do dnešních písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň hlásí Ilona Sklatov, má něco na srdci. Ilono, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás do rozhlasu, zdravím i posluchače. A dneska slaví naše kamarádka Hanka Brožíková Dobřa, naše spolužačka z Plánice, významné jubileum, 2x35. A my bychom jí, naše parta, Hance chtěli nechat zahrát její oblíbenou písničku nebo zpěvačku, a to jí přejí Jana, Marušky a Aleny a těšíme se, že se uvidíme v Plánici v říjnu na srazu. Takže Hani, my ti přejeme všechno nejlepší, hodně, hodně zdravíčka a užívej si svoji velkou, úžasnou rodinu. A těšíme se na tebe. A vám v rádiu pěkně děkuju a přeju všem posluchačům krásný sluneční den. Mějte se moc pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, takže Hance zaspívá Hanka.
1: Ano.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Ano, velice trpělivě čekala u telefonu paní Anna Sklenčí pod Čerchovem a jelikož jak známo trpělivost růže přináší, tak je teď ve vysílání. Aničko, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům i vám v rozhlasu přeju hezký prosluněný den. Má gratulace letí do Metslova na charitu mému synu Václavovi, který zítra slaví svátek. Pašku, přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, boží požehnání a se ti daří a splní se tě všechna přání. A posílám tě tvou oblíbenou písničku. A vám děkuju za zahrání a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, tak ta oblíbená písnička to je Obyčejný kluk a zpívá jí Petr Rezek.

0: ač není diskofil.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Za 5 minut bude 12:30, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, kam se před chvílí dovolala také Jarmila z Plzně. Jarmilo, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý krásný den všem v rozhlase a všem poslouchajícím. Chtěla bych dnes poslat písničku jak jinak než do Olomouce, krásného města plného květin a vůní mé domovní. A přeji panu docentu Václavu Rýznarovi, mému velmi dobrému kamarádovi, příteli a spolupracovníkovi. Přeji mu hodně, hodně zdraví, štěstí a lásky všech a užij si tento den plný radosti. Děkuji, Jarmila.
0: Tak tomuhle Vaškovi teď zaspívá díky vám Elton John.
1: Děkuji pěkně za odvysílání, moc děkuji.

0: Tak to byl Elton John a Candle in the Wind, neboli Svíce ve větru. A teď nás čeká jeden takový krásný duetek, ten si přeje Alena z Kněževsi a tak tomu určitě něco dodá. Aleno, dobrý den.
1: Já vás zdravím, pane Stupka, zdravím vás a všechny rádio Plzeň. A tu písničku bych chtěla poslat, zítra mají Václavové svátek, takže máme taky takového kamaráda Václava dva, teda Václavy dva. A takže bych chtěla mladýmu Václavovi a staršímu Václavovi z Kněževce špačkům, takže milí Václavové, my vám přejeme hodně štěstíčka, zdravíčka, spokojenosti, lásky, ať si to užijete, Václave, a tobě zvlášť, hlavně to zdravíčko, vám přeje Alena a Bohu z Kněževce, a to je tu písničku, si poslechněte. A vám, pane Stupka, moc děkuju, a zase někdy nashledanou.
0: Tak doufujeme, že špačkové poslouchají.
1: Já si taky myslím.
0: Tak tady to je.
1: Na celou neděli.

Posloucháte písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň, no a přede mnou leží další písemný vzkaz. Dobrý den k vám do studia všem posluchačům. Prosím vás o zahrání písničky Stalo se, co má se stát od Marcela Zmuška k narozeninám pro moji kamarádku Danu Pokornou. Milá Danuško, k tým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav, tvoje kamarádka Helena s rodinou. Z Prahy.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
1: No a telefonní číslo sem do písniček je 221 554 222 a před chvílí ho vytočila také Zdeňka ze Střížovic. Zdeňko, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače Plzeňského rozhlasu a vás v redakci. A chtěla bych poslat písničku do Přeštic panu Václavu Altmanovi k zítřejšímu svátku. Přeju mu všecko nejlepší, hodně štěstí a hlavně hodně, hodně zdraví. A vám děkuji za zahrání a někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou, tak se nám tady ti Václavové trošku hromadí, protože vy asi tušíte, že zítra v písničkách pro vás bude přetlak, vidíte? No, tak, tomuhle Václavovi posíláte nejhezčí dárek a my už ho rozbalujeme.

0: No a do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň se teď hlásí Bělá nad Radbůzou. Odtud volá paní Anna a už má slovo. Přejeme dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes slaví 80. narozeniny naše kamarádka paní Anička Smáhová, rozená Dolejší. Přejeme jí moc zdraví, štěstí, je z Čečína u Bělé, Šperlovy z Bělé. A ještě zítra má svátek na švagr, inženýr Václav Lukeš z Příkosic u Rokycan. Tež přejeme hodně zdraví a radosti z vnoučat. A také má svátek můj bratr, pan Václav Cízler z Bělé. A přejeme také moc zdraví, štěstí a radost z vnoučat. Děkuji Šperlovi.
0: Takže hrajeme jedné Aničce a dvěma Václavům, jestli jsem to dobře postřehl.
1: Ano, děkuji.
0: Není zač a to je také poslední přání v dnešních písničkách.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nová okružní křižovatka u nové hospody na Tachovsku se příští týden otevře řidičům. V Konstantinových lázních připravují kompletní obnovu lázeňského parku. Dnešek je dnem charity a po celém Česku se veřejnosti otevírají domovy, stacionáře a další zařízení. Dnes bude skoro jasno až jasno, teploty do 23 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. U nové hospody na Tachovsku příští týden skončí po více než 5 měsících dopravní omezení nedaleko průmyslové zóny. Město Bor o tom informuje na svém facebookovém profilu. Riziková křižovatka se 4 větvemi se proměnila v kruhový objezd, který má zvýšit plynulost a bezpečnost. Křižovatka u nové hospody dosud patřila mezi nejrizikovější místa v Plzeňském kraji z hlediska počtu dopravních nehod a jejich následků. Nejčastější příčinou kolizí bylo v posledních letech nedání přednosti v jízdě. Novou okružní křižovatkou poprvé řidiči projedou v úterý 29. září v ranních hodinách. Lázeňský park v Konstantinových lázních čeká kompletní proměna. Společnost Lázně Konstantinovy lázně vyčíslila náklady na více než 70 milionů korun. Část z nich ale uhradí Plzeňský kraj. Zhruba 2,5 roku bude vznikat projekt. Pak přijde na řadu úprava stromů i zelených ploch, říká ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková.
2: Potom by přišly na řadu cesty a až nakonec bychom se pustili do toho nejzásadnějšího, co pravděpodobně trošku život lázeňských hostů ovlivní, a to je výstavba té kolonády. Ale bude to horizont několika let, tak já předpokládám, že rok 32-33 bychom snad ten nový park mohli vidět.
0: Charita Česká republika dnes otevírá dveře sociálních služeb po celé zemi. Chce veřejnosti ukázat, jak fungují stacionáře a domovy. Lidé se taky budou moct setkat s pracovníky a dobrovolníky, kteří lidem v nouzi pomáhají. Právě na dnešek totiž připadá Den charity. Ten se váže ke svátku svatého Vincence z Pauli, který je patronem charitativní práce. V Česku je tento den oficiálně vyhlášený od roku 2008.
1: Sport.
0: České tenistky vedou ve finále poháru Billie Jean Kingové nad Ukrajinou 1-0. První bod získala Karolína Muchová po výhře nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Druhý duel finále mezi Lindou Noskovou a Elinou Svitolinovou začíná právě teď.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno, během odpoledne a k večeru

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Kvůli opravě viaduktu projedete Kyvadlově po silnici číslo 27 v Běšinách na Klatovsku. V místě se můžou tvořit kolony. A stejné omezení platí i dál ve směru na Plzeň v Lužanech. A úplná uzavírka platí na silnici číslo 19 ve Spáleném Poříčí. Neprojedete tudy kvůli pracím na silnici. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Rozhlas jede za vámi.
2: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
3: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
2: Pánové, je nám velkou ctí.
3: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
2: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
3: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
2: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní ivančická.
3: Tohle jo?
2: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
3: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
2: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
3: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
2: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
3: No měli jsme to říct.

0: pořádku, to je v pořádku.
1: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázek.
0: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
1: No.
0: Bude příští rok 80. To není legrace, no, to je, rozumíte tomu, to je...
1: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
0: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
0: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
1: No, právě.
0: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
1: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
0: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
1: Ne, to přeháníš to opravdu.
0: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
1: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
0: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel. Ano.
1: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
0: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
1: Budu ti koukat do not, ano.
0: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Já budu šťastná.
0: Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě, Alešku.
0: Podívej, já si to
1: jenom
0: taky...
1: to ne.
3: No. A nebo klidně duete.
0: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu, jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice. Byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé? Kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou. Takže už seš vlastně jako načáchla. Už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Hele, já když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už s tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena, jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta, ano. Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
4: To si do školy, tak to bylo ta-da-da-dan, milí ranní cvičenci, vítáme vás u
3: kapely. Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Bylo, tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu, z jednoho prostého důvodu máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dáli Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: No samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
0: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no,
0: to
5: nestýd se za to, byly to bicí.
0: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
0: Takže bubny, no.
5: Za A.
0: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
0: za A,
5: no,
0: za A,
5: triangle, za to bych nepodceňoval paní Čákovou, ale s tím fagotem
0: si... Ale ten jsem teda
5: fakt...
0: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
0: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzu.
6: Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
9: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostřížku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru. Protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
10: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
10: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Policie v souvislosti s houbařskou sezónou upozorňuje na riziko zabloudění v lesích. Zhruba poloviční výnosy kukuřice očekávají letos oproti loňsku zemědělci ze Staňkova na Domažlicku. Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. Zítra čekejte většinou jasno, teploty do 24 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Policisté v souvislosti s podzimní houbařskou sezónou upozorňují na riziko zabloudění v lesích. Každoročně řeší desítky případů zbloudilých lidí, hlavně z řad seniorů. Připomínají proto základní pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě. Pokračuje mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
4: V první řadě je důležité mít s sebou nabitý mobilní telefon, dále informovat své blízké, do jaké lokality se osoba chystá a kdy plánuje návrat domů. A v neposlední řadě je také důležité mít na sobě nejlépe nějaké výrazné barevné oblečení doplněné reflexními prvky, což usnadní osobu nalézt co nejrychleji.
3: Zemědělci ze Staňkova na Domažlicku zřejmě tento týden dokončí sklizeň kukuřice. Letos je ale kvůli suchu horší kvalita než v minulosti a kukuřice bude míň, říká agronom Michal Hajs ze zemědělské společnosti ve Staňkově.
5: Rostlina je nevyrovnaná, palice jsou nedozrálí, prostě jsou úplně malí, je jich málo, je tam průměru jedna, tu a tam dvě. Jo, letos je to prostě takovej podprůměrný stav, bych řekl. Jo, co se týče velikosti, co se týče palice, co se týče síly rostliny, takže myslím si, že letos je to tak o 50% horší než kdykoliv jindy.
3: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Švýcaři dnes v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality země. Proti iniciativě hlasovali více než 2/3 voličů. Vyplývá to z průběžných výsledků. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy, jako třeba Rusko, nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Hlasování iniciovalo sdružení pro Švajc, které má blízko k nacionalistické Švýcarské lidové straně.
2: Sport.
3: Velkou cenu Ázerbajdžánu Formule 1 ovládl Brit George Russell z Mercedesu a snížil tak náskok svého týmového kolegy Kimiho Antonelliho v celkovém hodnocení. Na Itala, který dojel pátý, nově ztrácí 66 bodů. Druhý byl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno, nejnižší teploty 8 až 4 stupně a ojediněle přízemní mrazíky. Na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou jasno nebo skoro jasno,

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Aktuálně nemáme ze silnic v Plzeňském kraji hlášené žádné komplikace. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Semafor, který záchranářům sám vyklidí cestu, a auto, které vás na houkající sirénu upozorní na displeji dřív, než ji vůbec uslyšíte. V Plzni na Lochotíně začal zkušební provoz chytrých křižovatek pro hasiče. Více se dozvíte v naší reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Bude to krátce po 14:30. Čekají na vás rovněž hvězdy, hity, legendy, kde si tentokrát budeme všímat zpěváka Davida Kollera. No a už za chvíli další díl řidičské abecedy, kde se budeme ptát, můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo, a určitě se vám dostane zajímavé a hlavně pravdivé odpovědi. Taky nadále zůstaňte s námi, přeji i nadále hezké nedělní odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si například povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Měl bych pro vás 5 nabídek. Milovníci opery mohou například zajít do Velkého divadla Jekatela v Plzni na Figarovu svatbu a ne Bláznivý den. Komedie plná záměn, intrik a milostných zápletek tam začíná v 17 hodin. V 19 hodin můžete vyrazit na novou scénu na muzikál Drákula, slavný příběh o transylvánském knížeti. Podzimní koncert na Tachovském zámku nabízí komorní hudbu i sólový zpěv, začíná v 17 hodin a vystoupí Beethoven Trio Praha spolu se sopranistkou Karolínou Janů. Na Šumavě pokračují dny šumavského trojhradí. Do akce jsou zapojené hrady Velhrtice, Rabí a Kašperk a nabízí až do 17 hodin speciální program spojený s historií těchto tří šumavských hradů. No a ve Štěnovicích se koná koncert virtuozita raného baroka. V kostele svatého Prokopa vystoupí od 19 hodin soubor Le Drac Baroque s barokními houslemi, violou da gamba a čembalem. Tolik tedy nedělní tipy a už za chvíli Helena Vondráčková a zblížení.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: I 2 minuty po 2:30 posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď to bude o jedné bohulibé záležitosti. Při požárech i vážných dopravních nehodách rozhodují o záchraně lidských životů vteřiny. Jízda rušními městskými křižovatkami na červenou je ale pro řidiče těžkých hasičských aut vždycky obrovské riziko. V Plzni proto spustili zkušební provoz chytrého systému, který hasičům automaticky staví zelenou vlnu a včas zastavuje provoz v ostatních směrech.
1: Pro všechny směry, ze kterých nepřijíždí vozidlo IZS, bude červená.
2: Princip chytrého řízení křižovatky popisuje Jiří Vítek z ministerstva dopravy.
1: Ten směr, ze kterého přijíždí, tak dostává zelenou. I ty auta, které vlastně jsou v tom směru, tak tou křižovatkou projedou, že nebudou tu křižovatku ucpávat, ale předtím, než tam to vozidlo IZS přijede, tak tu křižovatku uvolní.
2: Chytrý systém propojuje auta se semafory v rámci zkušebního provozu. Do konce roku ho budou na 10 lochotínských křižovatkách testovat hasiči ze stanice Plzeň Košutka. Pokračuje Michal Paty.
3: Budeme moct být na místě dříve. Druhá věc taky je bezpečný průjezd, kdy si musíme představit, že my jedeme třeba 3 velké cisterny za sebou. A přece jenom v městském provozu je mnohem lepší projíždět v podstatě v zelené vlně, než se prosmíkat provozem mezi stojícíma vozidlama.
2: Chytrý systém nastaví semafory na křižovatkách tak, aby záchranáři dostali s předstihem zelenou a ostatní účastníci silničního provozu červenou. Časování je přesné, aby okolní provoz nezastavoval zbytečně brzy.
4: Zvýšíme bezpečnost nejenom těch lidí, kteří se po tom městě pohybují ve vozidlech, ale hlavně našich posádek nebo obecně posádek bezpečnostních sborů, tak aby jsme eliminovali maximálně na minimum dopravní nehod, které jsou způsobeny právě vozidly s právem přednosti v jízdě.
2: Potvrzuje Martin Legner z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky. Na propojení technologií v provozu teď intenzivně pracuje taky ředitelství silnic a dálnic.
5: Ředitelství silnic a dálnic směřuje i do role takového technologického partnera.
2: Říká Jan Koudelka z IT sekce.
5: Jsme rádi za tu spolupráci, protože si myslíme, že společně ty systémy dávají smysl při záchraně životů.
2: Osobní auta vyrobená po roce 2021 varují řidiče přímo na displeji. U starších aut na blížící se zásah upozorní jednoduše červená na semaforu. Garantem projektu je ministerstvo dopravy. Cílem je rozšířit tuto technologii postupně do dalších měst v České republice.
1: Ideální plán je samozřejmě rozrolovat celou Českou republiku do roku 2030. Je to naznačeno i ve strategii, která vlastně na jaře byla schválena. Strategie se postupně začíná naplňovat, to znamená ředitelství silnic a dálnic začíná intenzivně budovat systém centrální podpory průjezdu IZS.
2: Říká Jiří Vítek z ministerstva dopravy.
1: Na to jsou napojený přes ministerstvo pro místní rozvoj města, který začínají updateovat křižovatky a tím cílem je skutečně sjednotit celý systém a co nejdříve poskytnout možnost bezpečného průjezdu pro všechna vozidla IZS.
2: Chytré křižovatky by tak měly v následujících letech výrazně zrychlit dojezdové časy všech složek integrovaného záchranného systému. Po Plzni se v nejbližší době přidá například středočeské město Kladno. Ze stanice hasičského záchranného sboru v Plzni Košutce Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 27. září a své 66. narozeniny slaví zpěvák David Koller. Přišel na svět v roce 1960 v Praze, pochází z pěti sourozenců, má dva bratry a dvě sestry. V dětství ho dokonce vyloučili ze základní školy, vzdělání proto dokončil na jiné a nakonec se vyučil elektrikářem. První muzikantské zkušenosti má David Koller způsobení v dětském sboru Bambini di Praga. Za bicí si poprvé sedl ve 4 letech. V 6 začal chodit do houslí, pak si přibral klavír a trumpetu. Jeho první velkou štací byla pověstná Jasná páka na začátku 80. let. V období zákazů, kdy Jasná páka nesměla hrát, vystupoval s Lubošem Pospíšilem. Pak na několik let zakotvil u Žentouru s Jankem Ledeckým. Jako talentovaný hudebník měl zkrátka spoustu projektů, nebo v nich alespoň působil. Největší zlom v jeho kariéře přišel v roce 1987, kdy se připojil k PBH a Robertu Kodymovi. Spolu s klávesistou Michalem Dvořákem pak založili asi nejznámější 90-kovou sestavu jménem Lucie. Kapela bourala hitparády, hrála se všude v rádiích a hned za debutové album dostala zlatou desku a vyhrála cenu Anděl. Nic ale netrvá věčně. Éra skupiny Lucie s Davidem Kollerem zřejmě definitivně skončila v únoru roku 2024, kdy oznámil odchod s tím, že se chce věnovat své kapele Koller Band. Na postu zpěváka ho v Lucii nahradil Viktor Dyk. Za největší solový hit Davida Kollera je všeobecně považována skladba Chci zas v tobě spát. Tuto píseň pro něj složil Oscar Petr. Písnička vyšla na jeho prvním solovém albu v roce 1993.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Na upravené okružní křižovatce v Plzni u Makra za rok provozu výrazně ubylo dopravních nehod. Nebílovi na jižním Plzeňsku hostí tradiční slavnost jablek. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Zítra čekejte většinou jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy pro vás má Kateřina Ezeldin Dudáková. Ředitelství silnic a dálnic přesně před rokem plně zprovoznilo upravenou turbookružní křižovatku v Plzni u Makra. Vytížený dopravní uzel doplnili semafory a taky bariéry mezi pruhy. Cílem úprav bylo navýšit kapacitu i bezpečnost křižovatky. Podle policie počet dopravních nehod skutečně klesl, říká policejní mluvčí Michaela Reindlová.
5: Období před rekonstrukcí, tedy od 1. září 2023 do 27. září roku 2024, policisté evidovali celkem 20 dopravních nehod. V době rekonstrukce jednotky dopravních nehod a po znovu otevření křižovatky do konce srpna letošního roku policisté evidovali celkem 7 dopravních nehod. V 6 případech se nehody obešly bez zranění, v jednom případě došlo k lehčímu zranění.
4: Nebílovští ovocnáři dnes pořádají už 17. ročník slavností jablek. Připravené jsou prohlídky sadů, výstava zemědělské techniky a taky prodej regionálních potravin i místního ovoce, říká vedoucí nebílovských sadů Jana Zikmundová.
6: Budeme mít v prodeji 3 odrůdy jablek, to, co se právě teď sklízí, švestky, hrušky, ale budeme mít ještě i sklizeň jahod. Součástí samozřejmě slavnosti je i poradna a výstava ovocnářské unie, kterou zaštiťuje pan inženýr Vačkář, takže i tam se budou moct doptat na odrůdy, které by byly vhodné k pěstování v naší lokalitě a i ochutnat.
4: Slavnosti jablek v Nebílovech je možné navštívit do 18 hodin. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná a vypuklo několik požárů, informoval server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou.
7: Sport.
4: Házenkáři Plzně porazili v extralize Nové Veselí 29-23 a posunuli se na druhou příčku tabulky o bod za vedoucí Karvinou. Se 7 góly byl nejlepším střelcem talentu David Polos. Dvakrát skórovalo také 19-leté levé křídlo David Cvach.
8: Já jsem rád, že jsem si zahrál, že jsem dostal tu možnost a jsem rád, že jsem proměnil ty šance, které jsem měl. Jo, byl to dobrý ten zápas, jsem rád, že jsem dostal tu příležitost. Určitě musím nabrat sílu, nabrat svaly, protože tady chlapi z extraligy jsou velký, jsou silný a já ještě musím mít na ně ještě víc síly.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno, nejnižší teploty 8 až 4 stupně a ojediněle přízemní mrazíky, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dávejte pozor na 97. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Je tu odstavené porouchané osobní auto. Projíždíte tudy se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na 5 minut pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a v něm se chvíli budeme bavit o počasí. Místo, aby šlo o výjimečné extrémy, budou se povodně a sucho v podstatě vzájemně střídat. Předpovídá to hydrolog, se kterým se za chvíli ohlédneme za letošním velmi suchým létem. Dobrá zpráva prý je ovšem to, jak se Češi naučili hospodařit s vodou. No a co na vás dál čeká? Například si připomeneme jedno smutné výročí, které se váže k druhé světové válce. No a připravené samozřejmě také soutěž. Tentokrát mám pro výherce 2 vstupenky na báječný koncert barokní hudby. Tak to můžete zkusit. Hlavně zůstávejte s námi. Příjemný poslech a hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: No a teď jedna výborná zpráva. Pokud to ještě nevíte, české tenistky ovládly závěrečný turnaj poháru Billie Jean Kingové. Ve finále porazili Ukrajinu 2-0, když ve dvou hrách Karolína Muchová porazila Kalininovou a Linda Nosková potom taky ve dvou setech zvítězila nad Svitolinovou. Nudno říci, že Češky uspěly v týmové soutěži po 8 letech od proměny soutěže z Fed Cupu na pohár Billie Jean Kingové. Triumfovali tedy v tomhle poháru poprvé. No, nebe českého tenisu je tedy bez mráčku. A jak je to s tím opravdovým počasím? Tak třeba Češi se poslední době dle odborníků zlepšili v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupujícím člověkem způsobenou změnou klimatu bude sucho častým a také dost drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem průběžně na 4 biliony, tedy 4 tisíce miliard korun. Jak to bude s vodou v dalších letech, se po konci astronomického léta vydal za hydrologem zjišťovat náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
1: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
2: Je to tak, tak jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Nejsem tady často jako někteří z kolegů, kteří se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám.
1: Připluli k nám teď po Vltavě kachny.
2: Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No ukazuje to, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo. Vlastně po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období. To znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky.
1: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech, to znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
2: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek. Ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává, spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
3: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější. A podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili a denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
2: A za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Teďkon aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo? A byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
3: Říká hydrolog Martin Pecha. Nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z Pražských Komořan, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin a 23 minuty, já myslím, že by neškodilo si teď tak trochu zasoutěžit tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Volejte na číslo 221 554 222. Hned řeknu, o co jde. O dvě vstupenky na báječný koncert barokní hudby, který se bude konat 2. října v Přešticích v kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Je to v rámci Haydnových hudebních slavností, tak určitě to bude kultura na vysoké úrovni, řekl bych. Tak pokud tam chcete být, voláte 221 554 222. No a já si myslím, že už je třeba někoho vybrat. Zkusíme, koho že tam teď na telefonní lince budeme mít. Tak hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, to je Pepí z Klatovska.
0: Pepíku, vy máte rád barokní muziku?
1: No tak můžu ji poslechnout. Ne, jako nemusím jít zrovna extra, ale můžu si ji poslechnout.
0: No to je svatá pravda. Já jsem říkal, že ten koncert, o který soutěžíte, se pořádá v rámci Haydnových hudebních slavností. Ty slavnosti jsou na počest rakouského hudebního skladatele Franze Josefa Haydna. No a už jsem se teď dostal k té soutěžní otázce. Já se vás totiž ptám, ve kterém století se ten Haydn narodil? Buď za A v 17., nebo za B v 18., nebo za C v 19. Pepo?
1: Nevím to přesně, budu hádat 18. století.
0: Říkáte 18. století. Já tady mám napsáno 1732. Myslíte, že je to 18. století?
1: Myslím, že jo.
0: No jasně, že jo. To je vyloženě správná odpověď. Tak já vám, Pepo, přeju, ať se vám ta muzika líbí, ano?
1: Jo, děkuju.
0: Gratuluju ještě jednou, zůstaňte mi u telefonu.
1: Ano.

0: Tak to byl Olympik tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Já vám teď mohu říci, o čem bude dnešní noční linka. Tématem budou lidé, kteří se někde objevují tak často, až se z nich stane součást provozu. Nemusí jít jen o hospodské štamgasty, může to být pravidelný zákazník v obchodě, věčný pacient v čekárně, soused z lavičky, člověk z úřadu, divák v první řadě, internetový diskutér nebo posluchač, který se rád a často ozývá do pořadu. Tak, vážení, jste někde za inventář. Poznají vás dřív, než promluvíte. Máte svůj flek, děsí se vás obsluha. Ví číšník, co zase budete chtít. Píšete pořád dokola. Vůbec jste tedy vítaný host? Na vaše příspěvky se od 23 hodin bude těšit moderátor Honza Macoune. Teď ale pár slov k jednomu výročí. Jeho jméno bylo synonymem strachu. Na okupovaných územích platil za jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa. A přesně před 85 lety přijel Reinhard Heydrich pevnou rukou nastolit pořádek v tehdejším protektorátu Čechy a Morava.
1: Za zvuků hymny byla vtyčena vlajka. Před vchodem do hradu Pražského zaznívají povely.
2: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
3: Přijetí u zástupce říšského protektora SS Oberbefehlshabera generála Heydricha je skončeno.
2: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neurata poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
4: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
2: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
5: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
6: Heydrich byl jedna z největších německých s***ní. To opravdu byl příšerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
2: V období tzv. První Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
4: Heydrich, i přesto, že v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
2: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: A slovo už teď mají Stanislav Jurík a odborník na český jazyk.
2: U dnešního jazykového koutku má Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český trochu obavu, jestli nebude vysvětlovat něco, co může být zrovna v Plzni dobře známo. Řeč bude totiž o jednom technickém obratu a Plzeň je přece město techniků, strojařů a podobně. Věříme ale, že se najde někdo, koho určitě obohatíme o nové poznatky. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den. Myslím, že obohatíme přinejmenším toho, kdo se nás na daný obrat ptal. Jde konkrétně o obrat s přídavným jménem Přiznaný a dotaz zní, co to znamená, když se řekne, že spára je přiznaná nebo že jde o přiznaný spoj. Odpověď je přitom poměrně snadná, je to taková spára nebo takový spoj, který je prostě vidět. Není nijak zamaskovaný nebo překrytý a podobně.
2: Už jsme mluvili o tom, že je obrat z oblasti technické. Můžeme si teď upřesnit, kde konkrétně se používá?
3: Netroufl bych si přesně říct, ve kterých technických oblastech je nejtypičtější. Ale podle nalezených dokladů je zřejmé přinejmenším to, že je to termín odborný, tedy že nejde o technický slang. Najde se ve strojírenských učebnicích, skriptech, technických příručkách a podobně. Ať už vysloveně nebo pomyslně dává přídavné jméno Přiznaný do kontrastu různé způsoby technického řešení. Dejme si praktický příklad. Řekne se, že nějaká spára na karosérii auta byla u staršího modelu přiznaná, zatímco u novějšího modelu už přiznaná není. Znamená to, že na těch starších autech je spára jasně vidět, není nijak, řekněme, maskovaná. U novějších je ale nějak zatmelená, přelakovaná do úrovně součástí, které spojuje a není na pohled vůbec vidět, je od okolí prostě k nerozeznání.
2: Dá se říct, co se v té technické oblasti nejčastěji přiznává nebo naopak nepřiznává?
3: Když vyjdeme z těch jazykových dokladů v Českém národním korpusu, protože technickou praxi dopodrobna bohužel neznám, nejčastěji se hovoří o přiznaných trámech, nebo chcete-li o přiznaném trámoví. A to se vlastně dostáváme k tomu, že přiznávání a nepřiznávání v tom našem smyslu je časté také ve stavebnictví. Asi se sluší dodat, že přiznaný trám je takový, který není ničím zakrytý, to znamená, je jasně vidět třeba v místnostech, které jsou půdní ve stavbou. Celkem častý je ve stavebnictví také přiznaný, tedy viditelný, nezakrytý, ničím neobložený betón. Přiznaná či nepřiznaná spára je ale také dost hojná.
2: Proč se vlastně takovým spojům, trámům a podobně říká právě přiznané?
3: Nevím, proč volba padla právě na přídavné jméno Přiznaný. Tomu, kdo ho poprvé v podobném obratu použil, zřejmě přišel jako východisko vhodný základní význam tohoto přídavného jména. Dalo by se ale samozřejmě použít i u jiných obratů, třeba viditelná, nezakrytá spára. Oproti přiznané spáře ale mají tu nevýhodu, že by mohly být vykládány jako negativně hodnotící. To znamená, jde o spáru, která by měla být zakryta, protože třeba nepůsobí esteticky. Tak to ale není. Co je přiznané, je ponechané úmyslně a třeba právě z estetických důvodů.
2: No a my jsme se přiznali k přiznanému spoji v dnešním jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tolik naše dnešní chvilka s češtinou a už za chvíli po 16. hodině hvězdné návraty. Je krásné, když někdo umí pobavit, potěšit, rozesmát a ještě to dělá jaksi jakoby nic. Právě takový je Pavel Zedníček a proto mu Patrik Rozehnal věnuje celý další díl oblíbeného veselého pořadu o českých hercích a komicích. Dozvíte se, co Pavel Zedníček původně studoval, kdo ho ovlivnil jeho cestu k divadlu, s jakými hvězdami chodil do školy i jak vznikaly legendy. Filmy, seriály a televizní pořady. Takže už za chvíli po 16. hodině hvězdné návraty. No a Roman Stupka přeje příjemný poslech.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Plzeň by v této sezóně mohlo navštívit stejné množství lidí jako loni. Kvůli velkému suchu přechází lesy města Rokycany na hospodaření bez vytváření pasek. Ministr spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Zítra čekejte většinou jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy pro vás připravila Kateřina Ezeldin Dudáková. Dnes je Světový den turismu. Plzeň předpokládá podobně úspěšnou návštěvnickou sezonu jako loni. Těžila mimo jiné z kulatých výročí plzeňské zoo i loutky Hurvínka. Návštěvnost neovlivnily ani práce na rekonstrukci náměstí Republiky. Pokračuje Helena Mařanová z městské společnosti Plzeň Turismus.
3: My podle dat z prvního pololetí, kdy ta návštěvnost Plzně byla o malinko lepší než v loňském roce, předpokládáme, že ta sezóna bude obdobná. Loni do Plzně přijelo 310 tisíc turistů, kteří zde dávali více než 550 tisíc nocí a zároveň mluvíme asi o 2 milionech jednodenních návštěvníků.
2: Rokycanští lesníci mění způsob kácení a na více než 3,5 tisících hektarech se nově vyhýbají plošnému odlesňování. V lesích kácí jen jednotlivé stromy, aby do porostu dostali světlo pro mladé sazenice, které tak lépe vzdorují horku. Protože jarní výsadbu z poloviny zničilo letní extrémní sucho, na podzim lesníci vysadí přibližně 100 tisíc nových stromků, říká ředitel lesů města Rokycany Stanislav Suda.
4: Bohužel to letošní sucho nám způsobilo minimálně 50% ztráty a budeme muset to vše sázet znova, což je teda otázka mnoha set tisíc korun. Něco stojí sazenice, ale hlavně práce je hodně drahá v dnešní době. Předpokládáme, že bychom znova zalesňovali na konci října, začátkem listopadu.
2: Trestní odpovědnost by se mohla u závažných trestných činů snížit z 15 na 13 let. Navrhnout to chce ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj roste u pachatelů agresivita a brutalita, a to i u těch mladších 15 let. Změnu by chtěl představit v první polovině příštího roku. Institut pro kriminologii a sociální prevenci ale oponuje, že není prokázané, že by brutalita dětí dlouhodobě rostla. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V pořadu partie televize CNN Prima News to dnes řekl šéf české diplomacie Petr Macinka z Motoristů. Považuje to za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčen, že sklidnění vztahu s Hradem nařídil Macinkovi premiér. Macinka to popřel. Sport. České tenistky jsou šampionkami poháru Billie Jean Kingové. Ukrajinu porazili ve finále 2-0 na zápasy. Ve dvou hrách porazila nejprve Karolína Muchová a Angelinu Kalininovou 6-2 a 6-3 a Linda Nosková potom zdolala Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Češky ovládly elitní týmovou soutěž, posedmé v samostatné historii. Od změny formátu z Fed Cupu na Billie Jean King Cup zvítězili poprvé.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno, nejnižší teploty 8 až 4 stupně a ojediněle přízemní mrazíky, na horách 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré. Dobré, a bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
1: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
0: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
1: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
0: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
1: A hned na začátku chci se zeptat,
0: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
1: Výborně.
0: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
1: Zajisté.
0: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
1: Smrti, brácha, prosím.
0: Ale vy nás máte rozesmát.
1: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
0: Ale já myslel, že jste komediant.
1: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já si tam

0: přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespearea, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, čověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem Tonda Navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám, tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl. A on říkal, co to je? Říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění, a mamina, budeš tam hrát na štěbli? Říkám, ne, to je jako na divadlo. Mlčeli, nic neřekli. Já jsem se vrátil po třech dnech. Tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal? Já jsem říkal, no, tati udělal, proč jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne. A on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
1: Promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
2: Copak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
1: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
3: Já tu válku nezaviděla.
2: Ano,
3: já můžu, pane Richard.
2: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
4: Tak dobře.
1: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
3: Ježišmarja.
2: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
3: No.
2: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte, jo? Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
1: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to pak jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
3: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
1: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
3: No já, no.
1: Hodná holka.
2: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
3: Jo.
2: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
3: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
2: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácaj dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
1: Reklamní spot.
2: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
3: Já tu válku nezavinila.
1: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
5: Já jsem z toho blbej.
3: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
2: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
6: Přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem. se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
0: No tak my jsme tam byli jako studenti, že, na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no, seděli, tak se povídal, Míra vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhletom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Evitásky a takový bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
4: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
7: No to nemyslíte vážně.
4: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
7: Fuj, to jsem si oddechl.
4: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený, 20 marek, a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy, a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzský proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel, a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně, a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, a říká, Čmaňa, co ona říká? A říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít.
7: A říká, ne, já jich chcu, hrozně jich chcu.
4: Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Pustí nad Labem. Tam jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Svaťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městského divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťák, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. No a pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde... No a do toho Ewald Schorn to režíroval. V Ústí nad Labem, že jo. No kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, já si vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyve, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytne, tyve. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyve.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kde je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, ale nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi šoku
4: ještě. No to víš, že si dám, ježišmar, já si musím postavit na nohy, víš, to bude šok, jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás? Jo. Výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout. No, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Co, jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu.
4: Dej se pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti tam dám trestní body, díky, no. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, že jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si. Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: O to jo, na čí jméno by to bylo?
5: To je konečné jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. Ne. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo.
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No, ještě, počkej,
5: něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je taky asi?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá, čoči.
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten náš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký, no.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře mlte.
7: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
8: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
8: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
8: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
8: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
8: No práce tu teda máte dost.
3: No to ještě.
8: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslala samo nebe.
8: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
8: Mm-hmm.
3: A kde? Mm. Neuděláme si o tom schůzi.
8: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
8: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
8: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
8: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
7: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
7: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
7: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
8: Pane Simota. No. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
7: Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
8: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zednička zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
9: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
10: Jak už to takhle vyhlašují, tak to jsou v koncích.
11: A proč by byli v koncích?
10: To je přece jasný, člověče. Copak se tady někdo může ztratit? Copak jsme na divokým západě?
11: Ztratit se můžete raz, dva.
10: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
11: No já, no třeba půjdete na houby. 26. Zabloudíte, narazíte na stádo kňouru a je po vás.
10: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
8: Ale no tak, dědo.
12: Náš děda je pěkně ostrý.
11: A proč hovadinku?
10: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
11: Tak Sedláčka, dědo, Sedláčka.
10: A já říkám chalupníčka pořád.
11: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý k tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
10: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
13: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte vcíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. Ale s tím Rudlou Fárou...
11: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodný. Když zůstane na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
11: Jo, zapíchnutej tahačky s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, víš, o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšihy. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám zde. Všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Hmm. Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Alo.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, takže ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestál jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, se máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renček, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlím, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra, převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku, jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáři řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba, nebo tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A když bych se počurala.
2: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Se pobodali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já ti to řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
2: Co ti řekla?
3: Já mi se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, dej si dověř, že to máš lepší. Já neumím hrát, řekni jako tu čubnu.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si to, když musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku v hledě. No tak, vem si, já ti neumím hrát, já si musím chtít.
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že tu jsou, ale já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
4: Jo, pandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase ne, jako že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy, oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělo. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
2: Musela říkat takový kraviny.
3: Jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty seš spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
3: No. Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobro, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když mi uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že mi uděláš 2 hodiny radosti.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Svatováclavské oslavy omezí provoz v centru Klatov. Plzeň dokončila obnovu pěší cesty mezi Liticemi a Lhotou. Růst platů ve veřejné sféře je neúměrný produktivitě práce, říká viceguvernérka České národní banky. Zítra čekejte většinou jasno, teploty do 24 stupňů. Pěkné nedělní odpoledne u poslechu zpráv přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Klatovy se připravují na svatováclavské oslavy. Konat se budou zítra na náměstí Míru a vyžádají si i dopravní omezení a uzavírky. Už od dnešní půlnoci začne ve vyznačeném prostoru náměstí platit zákaz stání vozidel. Další dopravní omezení se přidají zítra, dodává mluvčí radnice Radmila Nagovská.
7: Pondělí pak v době od 9.30 až do 17 hodin budou uzavřeny komunikace na křižovatkách ulic Plánická Jiráskova, Pražská Dobrovského, Pražská náměstí Míru, Plánická náměstí Míru, Vídeňská náměstí Míru a Vídeňská Podbranská.
6: V souvislosti se zítřejšími oslavami také nebudou od 10 do 16 hodin městské autobusy zajíždět na náměstí. Náhradní zastávka bude v Podbranské ulici. Správa veřejného statku města Plzně opravila pěší cestu mezi Liticemi a Lhotou. Obnova povrchu v lokalitě Měsíční stráň pod Dubovou horou vyšla na více než 4 miliony korun. Nový asfaltový povrch teď usnadní cestu pěším i cyklistům, kteří míří například k Cimrmanově lávce přes řeku Radbuzu. Pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Monika Krauzová.
8: Jedná se o úsek dlouhý více než 225 metrů, vedoucí od mostního objektu pod Drážním tělesem na úpatí Dubové hory směrem k Cimrmanově lávce přes Radbuzu ve Lhotě. Nově opravená cesta je 4,5 metru široká s tím, že průjezdný profil s asfaltovou vrstvou je široký 3,5 metru.
6: Růst platů ve veřejné sféře až o 9% je podle viceguvernérky České národní banky Evy Zamrazilové neúměrný produktivitě práce. Uvedla to dnes v pořadu Poledne s Moravcem. Vysoký růst mezd státních zaměstnanců vytváří podle Zamrazilové tlak na růst inflace, což by mohlo vyžadovat zásah ze strany České národní banky. Nechtěla ale říci, jestli by to centrální bankéře mohlo vést k navýšení úrokových sazeb. Švýcaři dnes v referendu podle očekávání odmítli zakotvit do ústavy přísnější vymezení neutrality země. Proti iniciativě hlasovali více než 2/3 voličů. Schválení návrhu by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy jako třeba Rusko nebo spolupracovat v mírových dobách se Severoatlantickou aliancí. Hlasování iniciovalo sdružení Pro Schweiz, které má blízko k nacionalistické švýcarské lidové straně. Sport. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. A Tereza Hrochová vyhrála mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. V tradičním závodě z Běchovic do Prahy navíc zaběhla traťový rekord 32 minut a 28 sekund. Mužský závod ovládl Damián Vích výkonem 29 minut a 51 sekund. Počasí. V noci bude jasno, nejnižší teploty 8 až 4 stupně, ojediněle přízemní mrazíky, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré, a bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: Motorka havarovala na trase Dobrá voda Hartmanice na Klatovsku a tři osobní auta se srazila na silnici 195 u Domažlic. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
9: Tolik zprávy Českého rozhlasu a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Až do 18. hodiny budeme vyřizovat vaše gratulace a že jich tady dneska opět máme. Ale slibuji, že vyřídíme všechny. Já jsem Jiří Trnka, dobrý podvečer.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená redakce, ráda bych vás požádala, abyste zahráli písničku pro mého manžela pana Václava Kozáka z Plzně k jeho zítřejšímu svátku. Má moc rád písničku Varta, legionářský valčík, a proto vás prosím o jeho zahrání. Přeju mu jménem celé rodiny hlavně zdraví, štěstí, pohodu a také spokojenost. Moc děkuji. Jaromíra Kozáková.

Vážená redakce, to učteme další gratulaci v pořadu Blahopřejem písničkou. Jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas vás prosím o odvysílání blahopřání s písničkou pro člena fanklubu pana Petra Bohuslava z Oseku u Rokycan, který v těchto dnech oslavuje svoje narozeniny. Panu Bohuslavovi k jeho jubileu gratulujeme, do dalších roků mu přejeme zejména pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, také optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání posíláme písničku od kapely Atlas, která je příhodná pro tuto houbarskou sezónu. Má název Houbarská polka. Za odvysílání naší gratulace vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Každou sobotu mezi 17. a 18. a rovněž každou neděli mezi 17. a 18. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu můžete poslouchat pořad Blahopřejeme písničkou. Vážení v redakci, prosila bych o zahrání nějaké myslivecké písničky k zítřejšímu svátku pro pana Václava Síkoru z Úboče. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho spokojených přání přeje sestřenice Marie. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký den.

Vážení v redakci, prosila bych písničku k zítřejšímu svátku pro pana Václava Kohouta z Chotěšova. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání přeje Marie Špacová. Moc děkuji za zahrání a přeji.

také příští týden tady budeme o víkendu s pořadem Blahopřejeme písničkou. Nicméně k tomu, abychom v něm měli co vysílat, tak je potřeba od vás nějaký úkon. Ano, abyste nám vaše gratulace posílali, nejlehčí forma je vstoupit na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části vyplníte formulář, kam zapíšete nějaké blahopřání pro vašeho oslavence, anebo jen tak pro někoho, komu chcete udělat radost, vyberte písničku a také zaháčkujete, který den byste chtěli, abychom vaši gratulaci vyřídili. A pak už jen posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje a tady je pořad Blahopřejeme písničkou.

0: pořadu. Blahopřejeme písničkou teď gratulace od paní Pavlíny Kostové. Chtěla bych zahrát babičce Janě Vajsové k 75. narozeninám písničku od Václava Neckáře. Stručné a pěkné. Tady je Neckář.
1: Ticho je obluda, šlape mi po peřině, beru si pantofle a jdu v nich do kuchyně.

Posloucháte Český rozhlas. Vážení jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejúpřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přát budeme paní Marii Polákové, ta má 86 let, 85 let slaví paní Marie Králíčková a Bohumila Půtová slaví 70 let. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života v nadcházejících letech. To přeje obec Heřmanova Huť.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou a tady už je další gratulace. Vážení v redakci, prosila bych zahrát písničku pro pana Václava Tolara, který právě dnes slaví své 83. narozeniny. Milý Václave, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať ti tvá zahrádka dělá stále stejnou radost, jako ti dělá doteď. Písničku posílá manželka Jaroslava.

Opět za týden tady budeme s pořadem Blahopřejeme písničkou. Nezapomeňte nám posílat gratulace pro vaše blízké, známé a kamarády. Ať máme příští sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou opět co vyřizovat. Já jsem Jiří Trnka, přeji vám krásný večer a za chvíli už u nás zprávy pro vás.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň hospodaří nejméně rizikově ze všech krajských měst. Karlovarský kraj zaznamenal v prvním pololetí letošního roku pokles trestných činů. Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodů je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. Zítra čekejte většinou jasno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Ezeldin Dudáková. Plzeň hospodaří nejméně rizikově ze všech krajských měst v Česku. V takzvaném K-indexu, který měří míru rizikovosti a transparentnosti hospodaření, drží jako jediná nejlepší známku A, tedy nejnižší míru rizika, a to ve dvou posledních volebních obdobích. V kvalitě života se ale podle ní propadá, zatímco v roce 2018 byla 11., loni až 65. z 206 hodnocených území. V Karlovarském kraji v prvním pololetí letošního roku klesla kriminalita. Policie evidovala a 189 trestných činů méně než v roce 2025. Podle vedení kraje došlo k největšímu poklesu kriminality v okresech Sokolov a Cheb, pokračuje mluvčí Karlovarského kraje Jana Boučková.
2: Za rok 2025 bylo na území Karlovarského kraje evidováno 4955 trestných činů, tedy prakticky stejně jako v předchozím roce. Policii se však dařilo objasňovat více případů. Pokles zaznamenala zejména násilná a majetková kriminalita, včetně krádeží v loupání.
0: Zájemci o tištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodů mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správy sociálního zabezpečení je musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
3: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
0: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu přijde. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Anna Schillerová z Hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspory by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce.
1: Sport.
0: Házenkáři Plzně porazili v extralize Nové Veselí 29-23 a posunuli se na druhou příčku tabulky o bod za vedoucí Karvinou. A hokejisté Plzně v pátém kole Tip Sport extraligy měří síly s Hradcem Králové. Aktuální stav zápasu je 2-1 ve prospěch Plzně.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, nejnižší teploty 8 až 4 stupně a ojediněle přízemní mrazíky, na horách 11 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na Plzeňsku výjimečně až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré, a bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dávejte na silnici číslo 27 u Šlovic, stojí tu porouchané vozidlo, čekejte zdržení, projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Rozhovor týdne.
1: Naším dnešním hostem je primářka oddělení geriatrie Fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorka Hana Kučerová. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme se bavit o ztrátě paměti, o demenci ve stáří. Tak mě tak napadá, když člověk občas zapomene něčí jméno, nebo hledá klíče, nebo si nemůže vzpomenout, proč došel do jiné místnosti a musí se vrátit. Kdy jde o běžnou zapomnětlivost a kdy už bychom měli spozornit? Existuje nějaká takováhle hranice?
2: Tak ta hranice je velmi nepřesná, nelze oddělit přesně běžné poruchy paměti, které se samozřejmě vyskytují v populaci i u, asi bych řekla, podstatně mladších jedinců, než jsme my dva. Ale spozornět by lidé měli určitě v případě, kdy pozorují, že dochází ke ztrátě schopnosti sebeobsluhy a k takovému ztrátě fungování, kdy začínají dělat závažnější chyby v práci, kdy se přestávají třeba orientovat v prostoru, který jim není úplně blízký, a tak se jako trošku změní ta osobnost.
1: Mm-hmm. To je asi pozorovatelné spíše dlouhodobějším způsobem. Asi to na člověku nepoznáme ze dne na den nebo z hodiny na hodinu.
2: Určitě. Ono to, co jste zmínil, to může být, ale nemusí, ještě takzvaná mírná kognitivní porucha, která je velmi častá v populaci v těch vyšších věkových kategoriích, což bych řekla už třeba od těch 55-60 let. My se tady asi bavíme o seniorech. Taková nejobávanější nemoc nebo forma demence, to je asi Alzheimerova demence, o které se hodně hovoří. Včera jsme oslavili den, že o Alzheimerově nemoci. Ale o demenci jako takové bychom neměli hovořit dříve než půl roku poté, co pozorujeme nějaké zásadní příznaky a hlavně teda, co ten člověk začíná selhávat v těch všedních činnostech.
1: Mm-hmm. Tak pojďme do těch pojmů trochu přesněji, co přesně tedy znamená demence a jak souvisí s Alzheimerovou chorobou, jestli se můžu takhle zeptat.
2: Demence, Alzheimerova choroba je jedna z forem demence. Mm-hmm. Demencí máme mnoho druhů, já asi tady nebudu povídat všechny klasifikace, ta nejčastější je asi ta Alzheimerova a vaskulární demence. Často se prolíná ta etiologie, že podílí se jeden nebo druhý faktor. Máme demence frontotemporální, máme demence taky sekundární, které jsou vlastně způsobeny, nevím, třeba z alkoholu nebo prostě při jiných nemocích může být člověk dementní. A jde vlastně o poruchu, kognitivní poruchy v tom smyslu, že dochází nejen teda k poruchám paměti, k poruchám vyjadřování. Ten člověk se špatně vyjadřuje, hledá slova nebo vůbec si nevzpomene. Může začít bloudit, může zapomínat se najíst nebo...
1: Takové ty základní úkony,
2: co základní,
1: člověk...
2: co člověk ano. Bez této diagnózy dělá prostě běžně.
1: Mm-hmm. Je demence přirozenou součástí stárnutí, anebo jde o onemocnění, které bychom měli nějak konkrétně a zásadně řešit?
2: Je to rozhodně teda ne, každý senior musí být dementní. Mm-hmm. To stáří nerovná se demence, prosím vás, to rozhodně ne. Jak jsem zmínila, dementní mohou být i mladší nemocní, ale ve stáří my tu demenci teďkon vídáme častěji, protože medicína pokročila, věk dožití se zvyšuje a lidé přežívají nemoci a situace, na které by dříve zemřeli v mladším věku. Že jo? Takže i z toho důvodu je těch demencí kolem nás teď mnohem

0: mnohem víc.
1: Můžeme ještě na závěr toho prvního vstupu říci, jak se pozná Alzheimerova choroba, jaké jsou ty první příznaky. Pozná to okolí toho člověka, že trpí zrovna touhle chorobou, anebo je třeba to nějak diagnostikovat u lékaře?
0: Je třeba to diagnostikovat, jak jsem řekla, většinou ten průběh je typický v tom, na rozdíl třeba od té vaskulární demence, že u toho Alzheimera se ten stav tak jako trvale zhoršuje. Postupně se prostě horší. Vaskulární demence na rozdíl od toho má takové, ta probíhá v takových jakoby sinusoidách. Tam jsou dny, kdy ten člověk je lepší, ale naopak třeba při jakémkoliv infektu nebo i při pouhé změně prostředí, při hospitalizaci z nějakého jiného důvodu se může ten stav rapidně zhoršit.
1: A to mi ještě řekněte, pozná to sám na sobě ten pacient? Pozná sám na sobě, že má Alzheimerovu chorobu?
0: No, někteří asi se obávají a určitě jim to neprospívá, taková ta obava, která jde až do té úzkosti, která vás trošičku jako ochromuje, ale ve většině případů si myslím, že to člověk nepozná.
1: Říká primářka oddělení geriatrie Fakultní nemocnice v Plzni doktorka Hana Kučerová. Zůstává naším hostem.

0: Povídáme si s doktorkou Hanou Kučerovou na téma stáří, demence, ztráta paměti. Napadá mě další sada otázek právě ohledně Alzheimerovy choroby, kterou jsme tady načali u příležitosti včerejšího světového dne této nemoci. Existují lidé, kteří mají větší riziko vzniku Alzheimerovy choroby než ostatní? Třeba jsou nějaké rizikové skupiny?
1: Může být genetická zátěž, je to tak, a jak se říká, lidé, kteří pracují rukama, tak většinou mají unavené ruce, a lidé, kteří namáhají hodně i pracují třeba ve vysokých funkcích, jsou hodně, tak bych řekla, jako kteří mají hodně zaměstnávají mozek, tak může se u nich projevovat.
0: Jak může to onemocnění postupovat rychle? S čím je potřeba počítat? U každého pacienta je to asi trochu jiné.
1: Samozřejmě je to značně individuální, hodně záleží na tom, v jakém stádiu se ta nemoc podchytí. Dneska i vlastně diagnóza, teda definitivní diagnóza je až sekční, že jo? Takže máme nějaké indicie, děláme magnetickou rezonanci, abychom zjistili, jestli ty příznaky, ty známky mozkové atrofie nebo ukládání toho beta-amyloidu jsou v typických lokalizacích pro Alzheimerovu demenci. Ale teď jsem, vy jste odběhla od otázky.
0: Ne, to je v pořádku, jestli je to u každého pacienta stejně rychlé, anebo
1: ano, ne, není to stejně rychlé, a ten časový horizont od diagnózy vlastně po terminální zakončení se říká 7 až 10 let.
0: Mm-hmm. Pokud má člověk podezření, že se jeho paměť zhoršuje, na koho by se měl obrátit jako prvního?
1: Tak jako prvního by se měl obrátit na svého praktického lékaře. A dneska se dělají testy kognice, screeningové testy třeba v lékárnách. Chodí nám do ambulance několik pacientů, kteří právě tímto způsobem poprvé přišli jako na to, že je nějaký problém. Ti lidé si často ten problém neuvědomují. Ano, musím na to někdo upozornit. Ale pak jsou zase případy, kteří jsou úzkostní, že jo, a třeba nezvládli ten test úplně na jedničku, na ten plný počet bodů, a pak chodí, mám několik pacientů, kteří chodí jednou za rok se víceméně ujistit, že
0: je to v pořádku.
1: Je to v pořádku.
0: Jak probíhá to vyšetření, když máme někoho u rádia, kdo se vyloženě k doktoru bojí? Co takového člověka čeká za vyšetření?
1: Je to tak, že se hodně bojí. No. Jo? Ono geriatr, psychiatr, ono to zní podobně. A i když demence jsou takové území, jako kde se prolíná vlastně zájem, nebo mohli by pečovat neurologové, psychiatři i geriatři, tak nějak ten geriatr a neurolog z toho vychází pro populaci líp než ten psychiatr. Jo, ale jsou případy, kdy si s příznaky s poruchami chování u těch lidí nevím úplně rady a odesílám k psychiatrovi potom. Běžně děláme teda kognitivní testy, to je sada testů, kterých není třeba se obávat.
0: Prostě člověk udělá a ví, jak na tom je.
1: Člověk udělá, potřebuje k tomu brýle, pokud je nosí, sluchátko, pokud ho používá. To je věčný boj na ambulanci.
0: Ano, ano. Jaké jsou dneska možnosti léčby Alzheimerovy choroby? Existují vůbec nějaké?
1: My tu chorobu neumíme vyléčit. To kauzální léčba zatím neexistuje. Samozřejmě, že se bádá, jsou přísliby. Jako už několikrát se říkalo, že bude zaručený lék na Alzheimerovu demenci, ale co umíme a o co se snažíme, je ten proces zpomalit.
0: Mm-hmm.
1: Ale to je
0: daří?
1: Strašně důležité.
0: Je to individuální ten proces?
1: Je to
0: ten
1: taky,
0: proces
1: taky je to individuální a zase záleží na tom, kdy se ten člověk začne léčit.
0: Za chvilku budeme mluvit o prevenci i o vlastně okolí takových pacientů, o rodinách, jakým způsobem se o pacienty pečuje. Naším hostem je doktorka Hana Kučerová.

0: Ještě chvilku se budeme povídat s paní doktorkou Hanou Kučerovou a povídáme si i na téma Alzheimerova choroba. Budeme preventivní, jak jsem předesílal. Můžeme sami nějak ovlivnit riziko vzniku demence, co má podle současných poznatků největší význam v tomhle směru?
1: Tak největší význam dvě věci. Kognitivní trénink, duševní aktivita a i fyzická aktivita. Přiměřený, pravidelný, fyzický prostě nějaký program.
0: Takže pořád nějaký pohyb, dejme tomu.
1: Ano, udržovat se. Dřív se říkalo, mluvilo se o tom, že jako luštit ty křížovky, že jo, a namá ten, procvičovat ten mozek. Dneska se ví, že přiměřená fyzická aktivita je minimálně stejně důležitá jako ten kognitivní trénink. Mm-hmm. Takže donutit se, obléknout se, ať prší, ať je zima, mráz, sluníčko, prostě a vyrazit ven.
0: Jsem rád, že to říkáte, to je docela dobrá rada a přitom celkem jednoduše splnitelná. To se dobře poslouchá, to je v pořádku. Procvičování paměti jako takové, doporučíte třeba nějaký, nevím, test nebo něco, co by člověka jaksi drželo při, když to dám do úvozovek, při smyslech a při kondici paměťové?
1: Tak ono je to hodně také o komunikaci, která když si budete sám o samotě luštit křížovky, tak vám to asi nedá tolik, jako když si přečtete nějakou knihu a potom si o ní s někým popovídáte. Mm-hmm. Jo, i společenské hry, deskové hry, které já nemám ráda od dětství, nikdy mi to nešlo, Pexeso bylo za mě vždycky utrpení, ale je to strašně důležitý. Mm-hmm.
0: Tak dobře, že to tady zaznělo.
1: Udržovat sociální kontakty.
0: Ano. Důležitá informace teď bude směřovat směrem k rodinám, které se třeba o někoho s takovou demencí nebo s Alzheimerovou chorobou starají. Asi to bývá pro příslušníky té rodiny nebo toho okolí toho pacienta poměrně těžká situace.
1: Je to těžká situace a je to velmi těžká situace, pokud ta rodina není kompletní, že jo, pokud není úplná. Ti pečující vlastně jsou ve věku, už když se bavíme o tom, že budeme léčit, budeme řešit pacienty okolo 80 let věku, tak jejich děti, padesátníci, šedesátníci, že jo, mají takzvaná sendvičová generace. Jejich děti někdy už chtějí vlídat vnoučata, teď mají starost o ty rodiče. A mnozí jsou ještě teda aktivní, takže sami pracují, takže je to někdy velmi náročné, takže nebát se říct si o pomoc a hlavně uchovat si nějaký prostor sami pro sebe. Vždycky si najít aspoň, já nevím, půl dne, jedenkrát v týdnu, když svěří toho seniora, někomu teď mluvíme o těch, kteří už potřebují péči 24 hodin denně, že jo. Takové to hlídání, že se bojí odejít rodina a nechat toho seniora doma samotného, tak určitě se nebát třeba i cestou nějaké pečovatelky, i to se nechá zařídit, ale prostě odejít a dát si chvilku pro sebe, vypnout.
0: Ano. Myslet taky trochu na sebe sobecky, když to tak řeknu. Jak by měli vlastně ti příbuzní komunikovat s tím člověkem, který má poruchy paměti a někdy opakuje třeba stejné otázky, zapomíná známé informace a tak dále?
1: Rozhodně se snažit být trpělivý, nezdůrazňovat tomu člověku, že má nějaký problém. Měli by se snažit zachovat mu domácí prostředí tak, jak je na něj ten člověk zvyklý. Samozřejmě minimalizovat třeba zbytečný nábytek, zbytečné předměty, aby ten člověk měl na svém místě to, co používá. Nesnažit se mu v dobré víře, kolikrát třeba zlepšit podmínky k životu tím, že mu přebudují kuchyni nebo že přebudují koupelnu, tam samozřejmě je třeba udělat úpravy, aby ten člověk se dostal ideálně do bezbariérového sprchového koutu, ale neměnit věci, které se měnit nemusí. A co je taky strašně důležitá, spánková hygiena. To jsem nezmínila v té prevenci pro všechny.
0: To je důležité. Asi by na závěr mělo zaznít, když už jsme u té prevence, jestli přicházejí pacienti k vám na geriatrii k vyšetření včas. A nebo se často stává, že rodina začne situaci řešit až ve chvíli, kdy už je opravdu skoro pozdě?
1: No, tak někteří přicházejí včas, ale většina bych řekla, že přichází pozdě.
0: V tom případě, jaké první kroky byste doporučila člověku, který na sobě nebo u svého blízkého pozoruje nějaké změny se zhoršováním paměti?
1: Objednat se k nějakému specialistovi.
0: Tečka. Víc říct asi v tuhle chvíli do rádia nemůžeme. Radila nám primářka oddělení geriatrie fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorka Hana Kučerová. Děkuji za vaše odpovědi, za váš čas, ať se vám daří. Díky.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň,
2: Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Cestujícím v Klatovech usnadní orientaci v jízdních řádech MHD nový webový vyhledávač. Lázeňský park v Konstantinových Lázních čeká kompletní obnova. Ministerstvo zahraničních věcí a Hrad by podle Macinky měly pokračovat ve společném postupu v zahraničí. Zítra čekejte většinou jasno, teploty do 24 stupňů. Hezký nedělní večer přeje Kateřina Ezeldin Dudáková. Lidé v Klatovech mají jednodušší vyhledávání spojů městské hromadné dopravy. Město spustilo nový webový vyhledávač spojení. Dostupný je třeba na webových stránkách města nebo v mobilní aplikaci Klatovy.
2: Nový vyhledávač cestujícím usnadní orientaci v jízdních řádech i v jednotlivých linkách a jejich trasách a nabízí odjezdy autobusů z konkrétních zastávek. Podle webu města ho ještě doplní i informace o mimořádných situacích a mapa aktuálního provozu, na které bude možné sledovat, kde se jednotlivé autobusy právě nacházejí. Sklatov Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Lázeňský park v Konstantinových Lázních čeká kompletní proměna. Společnost Lázně Konstantinovy Lázně vyčíslila náklady na více než 70 milionů korun. Část z nich ale uhradí Plzeňský kraj. Zhruba 2,5 roku bude vznikat projekt, pak přijde na řadu úprava stromů i zelených ploch, říká ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková.
3: Potom by přišly na řadu cesty a až nakonec bychom se pustili do toho nejzásadnějšího, co pravděpodobně trošku život lázeňských hostů ovlivní, a to je výstavba té kolonády. Ale bude to horizont několika let, tak já předpokládám, že rok 32-33 bychom snad ten nový park mohli vidět.
0: Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V pořadu partie televize CNN Prima News to řekl šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Považuje to za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil.
1: Sport.
0: Hokejisté Plzně v pátém kole Tipsport Extraligy vyhráli nad Hradcem Králové 2-1 a české tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, nejnižší teploty 8 až 4 stupně a ojedinělé přízemní mrazíky. Na horách 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, výjimečně až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé a bio na stupni 1, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kvůli opravě viaduktu projedete Kyvadlově po silnici číslo 27 v Běšinách na Klatovsku. V místě se můžou tvořit kolony. A stejné omezení platí i dál ve směru na Plzeň v Lužanech. A v Leticích neprojedete Budilovým náměstím kvůli pokládce optického kabelu. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Žilky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o

0: onemocnění Anka vaskulitída představit, protože, jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
1: Já bych začala termínem, co je to vaskulitída. Vaskulitída je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritída. A ta glomerulonefritída může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
0: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
1: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost, takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště, třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit, už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsi a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin. No ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený. Jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylný k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelní kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, ano, vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se trápila tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opásk, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě. Mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní, a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. Tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

zrovna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš? Šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
2: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub. Je to zkrátka slov Chaj, Etzchaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etzchaim, strom života. A to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
1: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
2: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
1: Kdo na taková setkání může chodit?
2: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
1: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
2: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
1: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
2: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
1: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji vám, hezký večer.
1: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se vesmírně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný Mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině v jihovýchodním cípu dnešní Černé Hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a tak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavil pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh, nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh Sklepa a Veltinského, Dům Endlerů a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodina, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru, protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme, a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Ladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Podél trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurida Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Foraje 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi, nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. 20 hodin.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských Satalic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satalice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat, tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím, skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří Pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety. Šárka Marková, Hula hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj Luďku.
2: Ahoj Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Chvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, kdy jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, zhudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
2: Ano. Tak, text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je. To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně v Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek.
2: Až to

na nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65 Olympiku, navždy vypili prout? No nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál, i my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11 a novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na devátém místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala devátou Zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce třikrát byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

Hit, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství a Léto pod peřinou Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solař a právě Daša.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr. Když mluví...

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem, už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Back Back Clan, to je jeho kapela, a otextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsal ji Michal Vorek a Elin, a Elin ji také zaspívá a zaspívá ji po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po 4. čtvrtá.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu.

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, české srdce. Jak dvě...

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 900 1103 a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Nojt Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci. Otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéf kuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděju Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánu, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že
1: dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Nadějo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, jo, jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti, vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snědl půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhý je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádnej cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu. No. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že si přišel o půl hoďky jako deal. No, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijedu a rozvezu to, nebo... A ono je tak, jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelánu, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už si chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jízerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to 27 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na 4 úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit, ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela

0: výchvarek na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
1: A vždycky, hezký přístup.
0: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
2: Ano, zhora.
3: Držení prstů.
0: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně, nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
2: Jste jí zabila?
0: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
4: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci, musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohla.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No, ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Hm. No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
4: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
0: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
1: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
0: Ano.
1: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
0: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
1: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
0: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
1: No je.
0: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Štycháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
4: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců.

0: třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
1: Tak, prosím.
2: Fajn. Ještě nejsme všichni.
1: Ale je 8 pryč.
2: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
1: Jak?
2: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
1: Co? Počkej, vy jste měli byt?
2: Vertikální.
1: Co to bylo?
2: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
1: Počkej, jak jste spali?
2: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
3: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
2: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
3: No.
2: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem jen ctil hlavu našeho kolektivu.
1: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
2: No, jeden za tři a tři za jednoho.
4: Necháš to?
3: To je jenom okurčička.
4: Ne.
3: Některý vůně jsou silnější než já.
2: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
0: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
5: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
6: To bylo 64 až 68.
5: A, tak to byl hezký rok.
6: Ano, to byl ten 68 byl zejména teda.
5: To bylo krásně.
6: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
5: Ano, ano.
6: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
5: Znám, no.
6: Takže jsme... A Monika Švábová.
5: Jo, Monika Švábová.
6: Moje spolužačka.
5: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
6: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabě Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. A občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo, jo, jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
2: Tetička.
7: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře?
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
9: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba světky, víš?
3: No neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, neplakej, dítě moje, oboj.
12: Co je, co se stalo?
5: Řekni radši, co si proved, Kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherný?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudínková měla přece jenom pravdu. Meč!
5: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě Kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, podívejte moje uboj.
13: Maminko!
12: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu Kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval Kytku, když nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
3: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: Já už to nikdo neudělám.
3: No, dej mi tu Kytku, ať nezvedne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978... že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím, já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím mít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, viď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají se, div se nepoperou.
8: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
7: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. To tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když mě o tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na ruskou linii. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci ale na ruskou linii jako ale sumec. Já pak dělá sumec na ukazu, já chci sumec.
8: Ale ty se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat i mužky?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Ani Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sopíš. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že ti trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říža už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a říká, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona říká, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
12: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pár 3.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasibaue.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstanden Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizovala ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme... Některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky. Televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Trotilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun. Přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: den. Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vidí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčejí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít, mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu, píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo a zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert z Olomouce.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte. A zase vy?
1: No, je to tak.

0: A prostě tam těch chlapů víc, kterým a kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobné, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá putle, jo, no prostě paráda, klidně se mě ptete, jestli vás něco zajímá.
1: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
0: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo, že může se stát, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové, jo. Ale neřeší o to, no tak...
1: Doptávají se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
0: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takhle, to je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prýma holka, moc si s ní rozumím, a ona je tak hodná, a to by asi neměl, no prostě, já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy a i hladím taky vlasy. Já mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ju nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, ale jako nechci nic pokazit, pochopit to.
1: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
0: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo. Ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si testou a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prima, no já si zrád zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě bylo takové, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem celou brzo, je to paráda, no.
1: Tak Robert otevřel dnešní noční linku. Moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který... Já jsem ještě nedomluvil. Chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále. A dobrou noc.
0: Všechny pozdravujte, linko. Děkuji, nashledanou.

A zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouši, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl

0: konečný zákazník. Pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvily. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodů, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písničce vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takoví lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás volajících do vysílání Českého rozhlasu. Kdo pak nám volá? Tady Honza. Pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se. Jenom se nám představte, ať víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nela, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí. A ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, já, jo, hranolky. Takže to je takové vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám tak, že je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, nebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste někdy?
1: Ne. Ještě naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád. Ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec tak jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té línie, jestli se náhodou nepřekříží moc brzo. Jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takový jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy, a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy, a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ahoj, zdravím, ahoj, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký prostor, kde si v podstatě můžou dělat, co chtějí.
0: Ano.
1: Jenže ona to není pravda. Pořád jsou tam na návštěvě a pořád, i když si za to platí, tak a právě, že kdo prostě má víc peněz, tak někdy prostě jako se prezentuje těma financema a myslí si, že prostě mu tam patří všechno.
0: Vlastně, Vítku, já se omlouvám, že přerušu, ale já jsem si teďka vzpomněl vlastně z toho období, kdy jsem v hospodě dělával jako kuchař, že vlastně jsem si na tu charakteristiku nebo to, co mě vlastně rozčilovalo úplně nejvíc na štamgastech, vzpomněl až teď. A to bylo, že ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně to říkal Šimek s Grossmanem, že byli ve Slávii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi a oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyřeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, tady je takový příslo, jo, co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho tý služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavý povídání, hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Hmm.
1: Takže ono to a souhlas tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, protože já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, hele, tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty 4 se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie ty restaurace, protože kdysi prostě podle skupiny, cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikost té restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, v nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam nadspěl a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle, ale když si prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí. No.
0: Hmm.
1: Jo, takže Takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze. Jo, a prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako jo. A nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50. Tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo, takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Říkal, tak ty jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera, normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušel, jestli mám pravou, jo, a dal mi zpátky zmačkanou a papír od salámu. Říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají, jo.
0: A to ještě navíc, jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají tojra.
1: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně 2 marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
0: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc až tam gastům. Taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo
1: tady
0: nám volá?
1: Oto od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do naší hospůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřeli hospodskou.
0: To vidíte, co mi to připomíná? To mi připomíná jako dědictví, aneb něco v Hoši Gudentag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to, protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom 1 hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. A bylo to fajn. Kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o to moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem. Vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo? V tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měl ještě teda ohraničený tou hodinou. A to bylo z jakého důvodu?
1: No, já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management, čili jaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně fárplán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin a nemohl jsem se dočkat 10. Až bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zadnčenými dveřmi? No jo, jsou to, ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to, co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávali štamgasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No. Tak to je docela dost. Obzvlášť, když si uvědomím, že to ještě znásobím. No, za týdny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane, jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě. A od té doby jsem přestal chodit. už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, rozumím.
0: Nic, o to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě se jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům Noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas Noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači Noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady je Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště, a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
0: Ano, ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to ve vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: No. Možná, no ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to já rozumím, ale podle mě témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo.
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici, no vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju, ale jak se cítí, no, takový štamgast, já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás, no na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Já jenom jsem byl překvapený, jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy a štamgasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání. Dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Boomři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu přát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Míra Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška. Bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

0: pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. No a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání, doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem měl teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jakože do toho negativa, ale to tak není, nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty. Máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu? Zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do Válkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky v toho vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučováním vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem ze začátku jako občas, ale pak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak dítník se jenom podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle. Tam ani nenoseli jídelní lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou šaramantností nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím, Klaby. Dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat potřebují se vypovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající poslu,

0: Dá se říct, že další štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: Já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešnímu vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí. Já jsem byl si obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No.
1: Vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme, já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo, ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše tady ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a

0: už vás každý posílá do hrobu, jak se říká. Jo?
1: Není to spíš předsudek nějaký, nebo no, něco podobného?
0: Nějaký, ale, že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo, aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
1: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata, nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch 2 hodinách vysílání. Taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná. Nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože já mám se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
0: No, já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být vždycky takový, jak kdyby na vrcholu. Mm-hmm. No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc si vážím Rádia Olomouc, posílám ho, teda poslouchám ho od rána do rána, mm-hmm. jo, a teďka v poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na 4. hodinu na reprízu.
1: Na Humoriádu.
0: No, vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve 12:15 ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom usnu, protože přes den jsem jde na procházce, když dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
1: A ne, když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je dneska fakt, že...
0: Dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako... A pana Dvořáka pozdravuju.
1: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří. A Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe. No, a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte si i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal. No,
0: tak nás to hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že jsme takový štamgasti, všetci tam, v tom kruhu, a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štábgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál svým způsobem života.
1: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
0: No, já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
1: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já.

0: Stammgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Ani bych nečekal, že jsem se dovolal, ale dovolal jsem se, po, dá se říct, hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem když tady. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už jste přímo do vysílání. Jenom jsem přeslechl vaše jméno křesní, prosím pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín.
0: Počkejte, zase tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak Antonín.
0: Antoníne.
1: Může být.
0: Povězte, štangast.
1: K tomu štangastovství. Nebo ano. Tak, no, já tady, vzhledem toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť, jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, no, dá se říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo. Pozdravíme se, jo, s některým prohodíme víc slov, s některým méně slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radioamatérské vysílání, takže zase tam na těch radioamatérských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě to, takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radioamatéři tady z Kladenska míváme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme tak, takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě, jo.
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo, že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty záležitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, to je celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten nějaký poslech rádií, tak zase já spíš zase přeladím hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhle těm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já doopravdy obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to jsem na tom ještě jako fakt doopravdy dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby doopravdy byli jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo. Říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážní nemoci a tak, to je ještě snad daleko horší, takže tak to... Tak
0: já bych to Antonine, trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano. To a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojený a že vlastně No,
0: jsou na, jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět, ať už ty bolesti, anebo ano, radosti a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře.
1: Přesně,
0: všichni jsou si stejně rovni a to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné, ta změní zcela určitě.
1: No, hlavně asi obrátí ten život úplně z hůru náma a je to říkám, oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, Takhle jsem byl oslepence a v inkubátoru třeba nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. Jenom, nebo ne, to je spíš takové, jenom ta moje taková myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a do toho moře a tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 3 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuji vám moc a
0: já vám.
1: Pěkný večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Srdečně zdravím vás, pane moderátore, a všechny posluchače Noční linky. Myslím si, že Noční linka by neměla být pro štamgasty. Poslouchají velké množství lidí a bohužel je velmi těžké se dovolat. Myslím si, že by bylo hezké a slušné dát šanci, už jste k ním, k posluchačům, abychom stále neposlouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdraví Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne proto, že bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasty stanou. No, prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z denodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil. Prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: No, vydržel jsem.
0: To jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: Taky, ale v rámci možností. Taky mě potkalo to, co říkal před tím páne, tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, tak člověk s tím musí žít, no, tak už mě je přes 70, no, ale tak...
0: No, důležité je nerezignovat, ale...
1: Ne, víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to k tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou, jsme upravovali, dávali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jsme tam na další dobu, není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měly automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roku, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme, to, řovali smíchy jsme normálně, jo, tak jsme tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosicích chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo, no nevyhrála nic, jo, no ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom vždycky na večeři jsme tam šli a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeský dřevářský závod, potom jako ho vyhodili, když byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam, no tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem, automat. Tam seděli v Čangatři, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házeli, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korunu tam a vyhrál jsem přes 12 korun. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jdem vyklepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme vstoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatům vůbec nesmíte, jo, prostě, no, říkám, no, prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, a tak jsem říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka, Dechera, no, tak jsem jim tam tak byli spokojeni, tak už prostě na nás nenadávali.
0: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
1: No, ale bylo to zajímavé, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korunu slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsme stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar, A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem, a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý. A ten mistr, jo, ještě s vedoucím říkal, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korunu. Ty byli úplně, prej, zaplatí za kořálku. Já jsem říkal, řídíte, že nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
0: Zničit Štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
1: No, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, o, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel básník Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům. Já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jim prostě to. Já jsem říkal, hele, jsi marot, máš prostě v setřeva, má prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, no, jeho přítelky mě volala, hele, Karel umřel. Prostě je to prostě špatně. No.
0: A víte co, já tu rakovinu to zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
1: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zorlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A...
0: Musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. No jo, ano, každopádně, ale to téma, já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
1: No, zkuste to, no.
0: Půjde to, já jo. Jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, ano, že bychom mohli...
1: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
0: Ne, dobře, tak děkuju, jo. Ať se daří a jenom míre klid, pohodu, dobrou noc.
1: Vítek, dobrou noc, Vítek.
0: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgastrý, štamgasti, a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak, pro někoho pohnutě smutně, dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1 hodinou.
3: Žila málo, v oku jí hrála.

0: Pláču, pláču, sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky
1: dobrý
0: sůl?
1: Večer.
0: Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, která teda, nevím, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapy. Tak já vám
2: Pravda.
1: Můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Portaceli, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospudky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, která nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví.
0: Jo.
1: Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu, jako ve věku 80 i plus a už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic, ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl a teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, Teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme.
0: Tak
1: Nepůjdeme. Na ty státní svátky nechodíme, ale to je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to dvakrát do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom kulčasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já jsem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit, dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macon.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. No a teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho...
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to... Tak. Užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali. Ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik...
3: Ne, já to nevím. Já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet začátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch rukou,
2: o těch krvavých rukou a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: té. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voléta dřív to bylo u mě, že? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás. Jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, tvoje maminka nebo otec na to měli asi jiný názor.

0: Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách
1: a
0: dívali se na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
1: Jmenuješ tady pana Plachýho a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
0: Ano.
1: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec a jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
0: A takhle nás vedla na té škole taky.
1: Jo.
0: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
1: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana, ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten Plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on jak dopoledne byl ležerň a takový jako hostejný by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
0: Ano.
1: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že sama bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo. Tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Ta odešla.
0: Ano.
1: Já tam stál jak blbec přičarovaný.
0: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni,
1: no ano,
0: když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to. Já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
1: Ano.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové Námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanoviči.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpuste, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovny.
2: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. A tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpuste, Jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení. Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji
4: vám. Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No,
4: ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No, no tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpuste, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda, naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: Já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je?
4: Papa?
2: Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
5: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
5: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
5: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
5: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak?
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
5: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste uzurpátor.
5: Cože?
4: Co
5: jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
5: Co jste to řekl, pane?
4: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
5: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
5: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte. To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
5: celý váš
4: povaha.
5: Rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
5: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
5: Jeden vedle druhého sudič.
4: U nás
3: byli sami čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal ano. Před soud.
5: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
5: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni, všichni.
5: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
5: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla, vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
5: Já?
3: Moje srdce a podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Já nemůžu.
3: Já nemůžu. Uzurpátor!
4: To je přece ubohé, to je hnusné, papa.
5: A podvodník.
3: A vy se klobouk.
5: Ven?
3: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
5: Nechci vás už tady nikdy vidět, ven!
4: Ven! Ven a nashledanou u soudu!
3: To tedy uvidíte!
5: To uvidíme!
4: Něčem.
3: Strachák do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek.
5: Takový.
4: Ještě se pováží nadávat.
5: Taková nula. Má toho. A ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
4: Cože?
5: udělá nabídku k sňatku.
4: Jakou nabídku k sňatku?
5: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
4: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
5: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
4: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte. A vraťte.
5: Koho vrátit?
4: Rychle. Papa mě špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
5: Co je? Co je
4: tím? Umírám. Umírám, ať se hned vrátí.
5: Nezví.
4: Papa.
5: Nezví, už běžím.
4: Co jste mi to provedli? Nezví. Vraťte ho, vraťte.
5: Nezví, už jde.
4: A kde, kde je, kde?
5: Hned tu bude čert, aby ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
4: Ať se hned vrátí.
5: Povídám ti, že už jde.
4: Vrátí.
5: Ach, já chudák.
6: Zdálo se mi, že mě voláte.
5: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
6: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
4: Ivane Vasiljeviči, odpuste. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
6: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
4: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
6: Ano, děkuji.
4: Neměli jsme pravdu.
6: Já jenom z principu. Ano. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
4: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
6: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
4: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím.
6: Vašeho.
4: Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak... Proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypětě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No,
3: znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, se ve škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z báseň mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Poslyš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní, a já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co To, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Berti, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel, no... No to... To je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Berti? Berti? Aha, Berti vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Berti, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Berti právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Berti?
2: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
2: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
2: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
2: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Berti. Kdo je to tvoje Klotilda?
2: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
2: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Berti?
2: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
2: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
2: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
2: Vezmu si něco ve spíži.
6: Berti!
2: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Berti, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
2: Hezký večer, mama!
6: Berti!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Bertie.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Berty, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail? Berty! Berty!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Berty?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Berty? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Berty?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.